se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh Terriera a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh Terrier, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to terrier malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhle tu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dal by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100, 120 korun. Ano,

0: i svoje specifické kliče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
1: Jaké hodinky nosí hodina?
0: Mechanický, samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
2: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte.
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím,
2: že jsme
1: ji
2: ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem, protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás, kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte.
1: Mm. To je nádhera.
4: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo. No tak jako, je to příjemné.
1: No ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujeme, všichni, tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkali, co mám hrát.
1: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju.
3: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
3: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
5: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
3: No, vy si zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
5: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
3: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Myslíš ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
5: Jako kam?
0: A už jako, no,
5: v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
3: jako jestli tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
3: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
3: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
3: Jo, ale vy to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
3: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
3: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
3: že
6: tak
3: ne?
6: To zkuste.
3: A
6: víte co?
3: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zeslal jste moje, nebo já?
3: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
3: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
3: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
3: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
3: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
3: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
3: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá potom. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
3: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak mi vás slyším.
3: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: Ne,
6: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
3: Že vylezu.
6: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě tam furt zás, tam seš.
3: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mýchlý to.
3: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhrnulo rádio, třeba jako kluka malýho.
2: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádio žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
3: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20, to je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
3: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
3: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
3: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani
3: jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, po nočním veselíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitovská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: No. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář, připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, yeah. Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
5: Ano, to i tak to bylo pěkný.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
4: ne, neříkala, že to bylo...
5: Jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu, ty
4: no,
3: jsi?
4: No, to bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
6: Objímali jsme.
7: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím vás.
8: Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně

0: nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
1: Pane Hrabě, to prosím vás.
2: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali: Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal: já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal: ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl to jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli, a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě. Pak se rozrazily ty dveře a oni říkají: asi nás slyšíte naposledy, a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě, a byl jsem unesen tou euforií té doby, a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš, a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
4: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
5: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
4: Odkud, z Brandejsa?
5: Z Horoušan.
4: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
6: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
4: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
6: Pouhých 196 cm.
4: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
7: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
7: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
4: Klučina Viktor už se také zouvá.
8: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
4: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
6: A.
4: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
6: No jasně.
4: Proč?
6: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
7: V životě jsem to nepila.
4: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
5: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
4: Vy si myslíte, že C, jo? Hm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
7: Je to tak. Ne, jenom trenér.
4: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
5: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
4: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
6: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
4: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
2: B, Silvestr.
4: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
2: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
4: A vy si je pamatujete takhle všechny?
2: Samozřejmě.
4: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
2: Já si každý ráno s ním probouzím.
4: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
6: Já bych dal B.
4: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
6: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
4: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
0: Je to tak.
4: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
5: Myslím si, že je jedináček.
4: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
9: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
4: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
6: Mě ten James Bond zní jako reálně.
4: Proč myslíte, Viktore?
6: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
4: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
5: Typnu si, že je to Angelika.
4: Pane řediteli.
10: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedim osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
4: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
5: Já typu 1965.
4: Viktore?
6: A já bych dal 1970.
4: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
10: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
4: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět z rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubické základní školy rozšíří po prázdninách tandemovou výuku tělesné výchovy o žáky třetích tříd. Ve Svitavách vylepšují rekreační areál Brent. Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otto Gutwehr. Žáky všech třetích tříd v Pardubicích čeká od září tandemová výuka v hodinách tělesné výchovy. Znamená to, že kromě učitelek je budou tělocvikem provázet i profesionální trenéři ze sportovních klubů. Program Trenéři do škol funguje v Pardubicích třetím rokem a má u dětí vytvářet kladný vztah k pohybu. Zatím cílil jen na žáky druhých tříd.
3: Právě období druhých a třetích tříd je podle odborníků klíčové pro budování celoživotních pohybových návyků. V projektu se střídá 10 trenérů. Od příštího školního roku město očekává postupné rozšíření až na 20 trenérů, kteří budou chodit do hodin tělesné výchovy. Přibudou i nové sporty, například karate, atletika nebo volejbal. Radnice na projekt vyčlenila 2 miliony korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Česká pošta prodává vyřazené železniční vozy. Vagóny z 80. let minulého století jsou odstavené u Pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brent ve Svitavách. Nový projekt za 6,5 milionu korun počítá s 2-kilometrovou naučnou cestou, včetně různých zastavení a workoutové zóny. V tomto týdnu dostává turistická trasa nové značení, vysvětluje starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Stejně tak na ní probíhá i očišťování hraničních kamenů. S realizační firmou také připravujeme výstavbu nové houpačky a přístřežku u pramene řeky Svitavy. Tyto prvky by měly být postaveny do konce letních prázdnin.
2: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů anebo částí. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude platit ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy je už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr.
1: Počasí.
2: Před námi další slunečný den, bude skoro jasno během dne, může být i polojasno. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze Sezemic v Jungmanově ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné sobotní ráno, jsou přesně 4 minuty po páté, je 27.6. a vlna veder vrcholí o tomto víkendu. Před námi je tropický víkend, ale lidské tělo má naštěstí svou vlastní klimatizaci a o tom, jak funguje si v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, něco povíme už za malou chvíli. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají nám Pavel Bobek a teď Lenka Filipová s Karolem Zichem. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Česko čeká podle předpovědi tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40. A lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes spocení až po složitější řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními anebo seniori. Marek Hensel zjišťoval víc informací.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity. Jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehřátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Je přesně minuta po 4:15, přejeme krásné ráno, je sobota 27. června a před námi je tropický den, bude slunečno a taky velmi teplo, čekáme jasno nebo skoro jasno během dne, zejména na horách až polojasno a nejvyšší denní teploty, které budou dosahovat až 38 stupňů Celsia.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako módní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje 9 minut před půl šestou a ve čtvrtek tomu bylo 80 let, co zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. A co myslíte, vědí děti, k čemu banky vlastně slouží? Tak to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloději jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Mají řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Radnice v Ústí nad Orlicí chystá obnovu krytého plaveckého bazénu. Informuje o tom na webu. Důvodem jsou stárnoucí technologie a potřeba oprav ve stávající budově. Ve Skutči změní frekvenci svozu odpadů. Radnice spouští letní režim, kdy se snaží zabránit možnému šíření zápachu. Popeláři tak budou jezdit častěji, a to každý týden. Termín se změní od pondělí. Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. V České televizi to řekl ministr sportu Boris Šťastný z Motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet do prvního čtení už v červenci. O víkendu můžou teploty přesáhnout i 40 stupňů. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jen minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. V případě nevolnosti je pak nutné vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách polojasno. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na dopravní nehodu na silnici číslo 36 u Dolních Ředic, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Denní tisk.
1: Přesně tak, za 5 minut bude 6:15 a společně s Otou Gutwirtem jdeme dnes poprvé zalistovat dnešním tiskem.
2: Hezkou sobotu, jdeme do pardubického deníku. Ten píše o tom, že pardubický pivovar jde do likvidace. Konec jedné éry. Pardubický pivovar po 150 letech existence míří do likvidace. Výroba skončila, areál je prodaný, na účtech leží 160 milionů korun. Akcionáři dostanou dividendy i podíl z likvidace na akcii až 1000 korun. Podrobnosti v pardubickém deníku.
1: Svitavská nemocnice se do 4 let dočká největší přestavby ve své historii. Projekt za víc než 1,3 miliardy korun přinese nejenom moderní zázemí, ale taky jistotu, že se s nemocnicí ve třetím největším městě v kraji do budoucna počítá, píše Mladá fronta dnes v příloze pro Pardubický kraj. První letošní etapa spočívá v přestavbě hospodářského pavilonu pro potřeby patologie, potom dojde k demolici objektu záchranky, která se už přestěhovala na okraj města, a pak začne růst úplně nový pavilon, který naváže na hlavní vstupní budovu nemocnice. Stěhování dětského oddělení, interny a chirurgie

0: počasí.
1: Je přesně 6:45 a dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách až polojasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 35 až 38 stupni Celsia, a tentokrát se neochladíte moc ani na těch horách, kde se teploty budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kdy hledáme signál?
1: Když kdysi do našeho zábavného pořadu zavítal Zdeněk Srstka, tak se pochlubil, že v divadle hrál i po boku Luďka Munzara a Petra Štěpánka. Bylo to tehdy v Ibsenově dramatu Nápadníci trůnu a tenkrát taky přišel o 500, protože ji prohrál v sázce, kterou uzavřel právě s Luďkem Munzarem.
2: Já pana Munzare, když si ho pak zapíšu, ten byl takový zasouvací meč. To znamená, že to leze do něj, ale to vypadá jako, ale ono to leze do toho meče, že jo, ten konec. A mě tu pilulku vždycky a ta krev mu tak jako takhle tekla. Já teda čeče, ale když tě tam propíchnu, ty tam zůstaneš vyset na těch schodech a ten Štěpán, když jde k ty korunovaci, tak tě musí překročit a vlastně tam jako nemůžeš se odvalit někam dál. A říkám, no jestli ti to teda vadí nebo nevadí, tak já můžu zase obživnout. A pro teď budeš mrtvý. Pravo 500. No tak jsem ho zapík, ještě jsem do něj kopnul. On udělal, je! A teď mi řekl něco očklivýho, ještě ty, a tak dále. Tak já to Štěpánka uvádím, aby ho překročil. Když takhle zvednu, no, tak ten Munzar vlít jako lasička. Z té země obejmul ho a povídá, co jsi mi to, bratře, udělal? A umřel po druhý. Díky. No. A ten Munzar se jaký spálil, protože on tam má takový proslov z začátku, takový pětiminutový. A tam byla věta. Kdo jste? A odkud přicházíte? No takhle to furt fungovalo. Jednou tam byl Šramot za Dune. Tam šlo asi 20 lidí, jaký 130-kilový hromotluk. A ten Munzar do toho, jak oni šli, vypálil. Kdo jste? A odkud přicházíte? A ten Fred povídá, my jsme z JZD Rudá Záře a porouchal se nám autobus.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavba nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by měla začít z kraje roku 2027. Meteorologové varují před rizikem požáru. Výstraha bude od zítřka platit na většině území. Trump pohrozil 100% clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb. A dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Začátkem příštího roku plánují silničáři zahájit dlouho připravovanou stavbu nového mostu kapitána Bartoše přes Labe v Pardubicích. Nahradí dosavadní starý most, na kterém je kvůli jeho technickému stavu omezená doprava. Nový most by měl být hotový na jaře 2028 a stát bude přes 300 milionů. Součástí přemostění budou chodníky pro pěší a cyklisty, říká náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
4: A zároveň součástí toho nového přemostění bude i mimoúrovňové křížení cyklistické stezky, která teď vede vlastně úrovňově, že lidé musí sesedat z kola a musí přejet vozovku a nově to bude podobně jako na mostu Pavla Vonky, že ty cyklisté budou moci komfortně podjet mostem a pokračovat podél řeky Labe dál.
3: Dopravu mezi hlavním nádražím a sídlištěm Polabiny zabezpečí aktuálně budované mostní provizorium, v provozu bude od září. V azylovém domě v Hamrech u Hlinska dnes pořádají den otevřených dveří. Zařízení poskytuje ubytování těhotným ženám nebo maminkám s dětmi v nouzi. Zájemci si můžou celý areál prohlédnout, zjistit podrobnosti o nabízených službách nebo možnostech podpory. Program tam začíná v 10 hodin a domov bude otevřený do 15. hodiny. Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
3: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Meteorologové upozorňují, že v sobotu i v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Americký prezident Donald Trump pohrozil dalšími cly. Na síti True Social uvedl, že uvalí 100% přirážku na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Clo by podle něj nahradilo nyní platné obchodní smlouvy. Trump tvrdí, že o zavedení daně z digitálních služeb pro americké společnosti jedná řada evropských států.
0: Počasí.
3: Znovu bude slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále pozor na došetřování dopravní nehody, která je na silnici 1/36, zhruba na úrovni Dolních Ředic, nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné sobotní ráno, jsou přesně 6:04 a hmyz nebo miniaturní roztoči patří mezi nejrozšířenější skladištní škůdce vůbec. Představují nepříjemnou komplikaci pro zemědělce, ale i pro běžné spotřebitele. A tak si o nich řekneme víc v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za pár minut, jen potom, co dospívají Robert Křesťan a Michal David, písničky, které nestárnou.

0: Měří často jenom několik milimetrů, ale dokážou způsobit velké nepříjemnosti. Skladiční škůdci představují riziko hlavně pro pěstitele obilí. Potemníci anebo pilousové ale nepotěší ani žádnou domácnost, když se totiž dostanou do mouky, následuje velký úklid. Reportér Josef Kopecký si o nich povídal s Janem Mikulou z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
1: Jsou to ty různý pilousové, lesáci, až tam na poslední máme rusy. Šváby jsme nebrali, ty jsou větší, jo. Ale takovýhle sortiment si lidi můžou koupit. Pak ještě roztoči jsou taky, jo, ale taky nejsou.
2: Povězte mi, ale kde jste se k ním dostal vy?
1: Máme výzkumný tým, který se zabývá skladištíma škůdcema a metodama samozřejmě jednak monitoringu a možnostmi regulace v těch velkoskladech. Jo. Takže a v současné době, protože jsou vlastně restringovány některé insekticidy, které se dříve používaly jako z pohledu zdravotní a ekologických, tak vymýšlí nové metody regulace těchto škůdců. Jo.
2: Když se vrátím k těm krabičkám s těmi škůdci, dá se říct, že se nějak mění ta druhová skladba, že se objevují zase jiné a jiné.
1: V poslední době je to otázka těch invazních škodlivých organismů a to se netýká teda jenom skladištních škůdců, ale to se týká i škůdců na plodin, je to otázka chorob, které se k nám šíří, nových chorob rostlin a i plevelných druhů, jo? Protože jak v souvislosti s určitými změnami klimatu, jak se o tom hodně diskutuje i na veřejnosti, že dochází k určitému oteplování a samozřejmě ty teplomilnější organismy se k nám poměrně rychle šíří.
2: Kdo je váš oblíbený?
1: Tak můj nejoblíbenější je šváb madagaskarský, ale ten je asi 8 cm dlouhý a syčí, když se na něj šáhnete, ale toho tady nemáme. Ten je poměrně vzácný.
2: Předpokládám, že nějaký jednoduchý návod, jak se jich zbavit úplně definitivně, aby to bylo úplně čisté, to asi neexistuje.
1: Jako v domácnosti je to třeba se prostě nakoupené potraviny, třeba mouku nebo kroupy a tak dále dávat do uzavřených krabic. Jo. V případě, že bychom už koupili, kdyby tam byly vajíčka a vylíhly se, tak se to snadno nějakým způsobem vyhodí. Pak, když to necháme v papírových pytlích, tak dojde k tomu, že vlastně ty larvy se tam vyvinou, dělají se kukly a pak se zakuklí někde úplně jinde a můžou se nám potom šířit dál.
2: No, je to krásně odolný druh.
1: Je to odolný druh, je to velice zajímavé. Říká se o tom, že třeba šváby vydrží pomalinku i jaderný výbuch.
3: Výzkumné centrum nabízí pěstitelům odborné poradenství a také se je snaží zapojit do mapování invazních druhů. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je přesně minuta po 7:15, je sobota 27. června a vlna veder vrcholí. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách až polojasno a nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl sedmou je tu další díl spotřebitelského servisu a v něm otázka na nákup nářadí v supermarketu. Existuje tady totiž riziko chybějícího servisu. Pokračuje Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Šimon. V marketu jsem si koupil levnou vrtačku neznámé firmy. Za pár dnů ale přestala vrtat, takže jsem ji odvezl do obchodu, kde byla sepsána reklamace, ale přitom mi řekli, ať přivezu ještě krabici a všechno ostatní, že mi vrátí peníze. Prodejce prý vrtačky neservisuje a jinou na výměnu nemají. Jak mám dál postupovat? Pane posluchači, někteří prodejci opravdu servis nezajišťují, takže postupujte podle pokynu prodejce, jiná možnost stejně není a příště si raději připlaťte a kupte si výrobek značkový.

0: každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má podle posledních rozborů hygieniků čistou vodu. Mírně zhoršenou kvalitu zaznamenali jen v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. Ústecké přehrady začaly sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny skalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Distributoři neočekávají, že by vysoké teploty ohrozily elektrickou síť. I přesto, že se spotřeba v letních měsících kvůli klimatizacím zvýší, nepřekročí zimní spotřebu. Poslanci schválili nový zákon o státních zaměstnancích, který má nahradit dosavadní služební zákon. Podle koalice by měl zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění úředníků. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné dopravní omezení platí na silnici číslo 360 u Němčic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Deník.
1: Je přesně 8 minut po půl sedmé, s Otou Gutwirtem přejeme pěkné sobotní ráno.
2: Hezké ráno.
1: A jak slyšíte, šustí noviny, jdeme se podívat na hlavní témata dnešního tisku a já mám před sebou právo, které píše o tom, že před 10 lety vyzval Český olympijský výbor, ať města uspořádají olympijské parky během olympijských her v Rio de Janeiro. V Pardubicích tento zvyk každoročně rozhýbal děti bez ohledu na to, zda se olympiáda koná anebo ne, a jako jeden z mála trvá do současnosti. Takže i letos od srpna park na špici a okolí opět propadne sportu. Sportovní park si letos přichystal hned několik novinek a tou největší je aplikace pro mobilní telefony, díky níž budou pořadatelé rychleji pracovat s návštěvníky, kluby i partnery. Podrobnosti v právu.
2: A teď svitavský deník. Obyvatelé Kunčiny a okolí mohou v těchto dnech nad poli zahlédnout žluté zemědělské letadlo typu čmelák anebo drony. Důvodem je plánovaná letecká aplikace biologické ochrany kukuřice na pozemcích, na kterých hospodaří společnost Agrokunčina. Ošetření se týká polí poblíž Udánek a taky pozemku v Sušicích, píše svitavský deník.

0: počasí.
1: Je 6:45, přejeme krásné sobotní ráno, je 27. června, čeká nás další tropický den. Podle meteorologů bude jasno nebo skoro jasno během dne, zejména na horách polojasno a nejvyšší denní teploty mezi 35 až 38 stupni Celsia.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zprostit viny a zrušit trest pro Markétu Vondroušovou. Tak to je plán právníka české tenistky Jana Exnera. Vondroušová totiž dostala od Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zákaz činnosti na 4 roky. A Jan Exner se jí teď snaží přesvědčit, aby se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
1: Já ji určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Říká Jan Exner. Markéta Vondroušová byla potrestána za to, že se odmítla podrobit dopingové kontrole. Ta ale proběhla podle vyjádření samotné tenisky i jejího právníka nestandardně. V noci, mimo plánované časy kontrol, což je ale možné, přišla komisařka, která se Vondroušové neprokázala průkazem totožnosti a ani nestotožnila tenistku. Navíc komisařka předložila k podpisu české tenisce protokol o odmítnutí kontroly, který byl z roku 2009 a tudíž neplatný. Navíc Vondroušová se hájila tím, že trpí úzkostmi a tak měla z přítomnosti cizí osoby strach. Žádný podobný případ v minulosti KAS, tedy sportovní arbitrážní soud, neřešil.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: Věří Jan Exner. Markéta Vondroušová byla 4 dny po této kontrole testována a v následujících týdnech opakovaně. Výsledky všech testů byly negativní. I tím bude česká strana argumentovat. Všechny podklady pro KAS teď Jan Exner musí připravit.
1: V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu. Ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné.
2: Popisuje Jan Exner. I to, co říká, musí Markéta Vondroušová zvážit, než se rozhodne pro případné podání odvolání. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem znám.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
2: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Vonkův most v Pardubicích nebude mít po opravách cyklopruh. V Česku hrozí tento víkend extrémní vedro, lidi by tak neměli podceňovat zdravotní rizika. Do Venezuely odlétá tým českých specialistů na zachraňování lidí ze sutin. A dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubický Vonkův most nebude mít jízdní pruh pro cyklisty, provoz chodců a kol bude smíšený, tak jako před opravou přemostěný. Podle vyjádření silničářů by se cyklostezka nevešla na chodník a s umístěním cyklopruhu na vozovku nesouhlasí policie.
2: Dopravní uspořádání na Vonkově mostě bude stejné jako před rekonstrukcí. Pěší a cyklisté tak oproti původním plánům budou dál sdílet chodníky po obou stranách přemostění. Podle dřívějších sčítání tudy projedou 3000 cyklistů za jeden den. Plné zprovoznění stavby je v plánu 27. července. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji soubor pozemků v lokalitě Nová Dukla. Informuje o tom na webu. Dohromady 7 parcel je určených k výstavbě bytového domu nebo k podobnému záměru. Minimální kupní cena za všechny pozemky je 34,25 milionu korun a je možné koupit je jenom jako celek. Zájemci můžou podávat nabídky až do konce července. Ve Svitavách budou během letních měsíců častěji vyvážet odpadkové koše. Hlavně v centru města a v rekreačních lokalitách se totiž rychleji zaplňují, často i odpadem, který do nich nepatří. Na území Svitav je v současnosti rozmístěno víc než 360 odpadkových košů. Podle mluvčí města Kateřiny Kotasové je jejich počet zatím dostatečný. Město ale v létě posiluje četnost vozu.
3: Samozřejmě, když občané dávají nějaké podněty, kde by bylo potřeba koše rozšířit, tak se zde nad tím zamyslíme a pokud by to situace vyžadovala a bylo to možné, tak o dalším rozšíření můžeme jednat.
0: Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař z Prahy Josef Štolha popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoct.
4: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo? To znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
0: Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou s následky dvou rozsáhlých zemětřesení, které zemi zasáhly v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů. Hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 1/36 nedaleko Času, kde byla nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Až 7 milionů korun má stát plánovaná naučná stezka v Pardubickém parku na Špici. A zatímco opozice považuje projekt za předražený, vedení města navrhované náklady obhajuje. To je další téma, kterému se v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice budeme věnovat už za pár minut a přidáme i písničky, které nestárnou. Připravena zpívat je Marie Rotrova a teď skupina Krištof.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

uliční akrobat a černý pasažér.

0: Pardubice se chystají zaplatit až 7 milionů korun za naučnou stezku o historii sportu ve městě v parku na Špici. Výši nákladů ale kritizuje část opozičních zastupitelů. Podle nich je projekt moc drahý. Součástí plánované stezky má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem, které budou připomínat 8 sportů. Město i autor vítězného návrhu si za předpokládanou cenou stojí. Podrobnosti zjišťovala reportérka Anna Svobodová.
1: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě, u sportovišť a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí třeba za vzdělávacím centrem v Hlinsku a desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
3: Toto není naučná stezka, je to za mě spíš systém uměleckých instalací. Neznamená to, že naučná stezka musí být pouze a jenom informační tabule, ale musí tam být nějaká naučná rovina, nějaká interpretace, tomu říkáme. Musí tam být něco, co vypráví příběh a já z tohohle úplně ten příběh nevidím.
2: Součástí naučné stezky v Pardubicích má být jedna informační tabule. Část textů, které budou věnované milníkům a osobnostem v historii jednotlivých sportů, bude na podstavcích objektů. Detailnější informace najdou lidé pomocí QR kódů.
3: Nemůžu hodnotit finanční stránku té umělecké roviny, nicméně pokud bych to vzal čistě technicky a realizačně, z toho, co jsem měl možnost vidět, tak si myslím, že samotná realizace se dá dostat na třetinu zmíněné ceny a to si myslím, že je možná ještě moc.
2: Město navrhovaných 7 milionů korun na realizaci stezky obhajuje. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice má být naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
2: Za cenou si stojí i autor návrhu Ondřej Tichý, který zvítězil v architektonicko-výtvarné soutěži garantované Českou komorou architektů.
5: Cílem není park doplnit prvky typickými pro klasickou naučnou stezku, ale vytvořit autorské výtvarné řešení odpovídající významu a kvalitě místa. Rozpočtový rámec proto odpovídá rozsahu 8 autorských plastik, jejich vývoji, výrobě, montáži a práci specializovaného týmu mistrů a odborníků.
2: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Inspirací pro projekt se stal nápad tehdejší žákyně základní školy Prodloužená Barbory Samkové, která uspěla v celostátní soutěži Office Arena. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přesně za 10 minut bude 7:30 a připravte se na další horký den s tropickými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno během dne, zejména na horách až polojasno, a nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: No a v dnešní Bleskovce pro vás máme dvě vstupenky na Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, která bude k vidění na nádvoří hospitálu Cooks v pátek 28. srpna v rámci letních shakespeareovských slavností. No a abyste vstupenku získali, tak stačí správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku, která zní: teď v červnu uplynulo 47 let od historicky prvního přeletu kanálu La Manche na stroji poháněném pouze lidskou silou. No a my se ptáme, jak se toto letadlo jmenovalo. Mám pro vás tři možnosti, protože je to poměrně těžká otázka. Tak za B Gossamer Albatross, za B Spirit of St. Louis, anebo za C Wright Flyer. Pokud tušíte, tak si zkuste tipnout na čísle 726 46 48 48 a já už ve vysílání vítám prvního dnešního typujícího. Dobré ráno, kdo pak je na lince?
2: Dobré ráno.
1: Tak, pane Stanislave, slyšíme vás hrozně špatně, ale snad se domluvíme, zkusme.
2: Ano, už je to lepší.
1: Ne, ne, hrozně nám to vypadává.
2: No, tak já ještě jednou je to lepší.
1: Ne, vůbec. Obávám se, že tady se asi nedomluvíme. Zkusíme se podívat ještě po druhé na telefonní linku. Máme tady lepší spojení. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Lenka.
1: Tak, paní Lenko, tady už vás slyšíme nádherně. Předpokládám, že to bude asi typovačka z vaší strany.
3: Určitě. Já zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko. Spirit of St. Louis, je to tak?
3: Ano.
1: Bohužel. Taky to bylo slavné letadlo, ale s tímto letadlem Charles Lindbergh v roce 1927 přeletěl jako první Atlantik. Ale díky za váš tip, šanci tak dostává další typující. Pojďme se tedy podívat znovu na telefonní linku. Zkusíme třeba tady dalšího volajícího. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
4: Dobrý den, Jitka.
1: Paní Jitko.
4: A já zkusím Cčko.
1: A vy zkusíte Cčko, Wright Flyer. No, to bylo taky velmi slavné letadlo, ale první motorové, takže ani toto není správná odpověď. Bohužel. Nedá se nic dělat, hra je hra, správnou odpovědí dnes bylo Ačko, tedy Gossamer Albatross. To bylo letadlo, které v roce 1979 pouze poháněné lidskou silou přeletělo kanál La Manche. Trvalo to 2 hodiny a 49 minut. Dokážete si představit Briana Allena, který v tom seděl a musel takhle dlouho šlapat?
4: Nedovedu.
1: Nedovedete, já taky ne. Každopádně díky moc za váš tip, popřeju vám krásný víkend. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Radnice v Ústí nad Orlicích chystá obnovu krytého plaveckého bazénu. Informuje o tom na webu. Důvodem jsou stárnoucí technologie a potřeba oprav ve stávající budově. Ve Skutči změní frekvenci svozu odpadů. Radnice spouští letní režim, kdy se snaží zabránit možnému šíření zápachu. Popeláři tak budou jezdit častěji, a to každý týden. Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. V České televizi to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Původně měl jít zákon, který přesouvá financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, do prvního čtení už v červenci. Po víkendu můžou teploty přesáhnout i 40 stupňů. Lidé by se proto měli dostatečně chránit, trávit jen minimum času na slunci a dodržovat pitný režim. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení stále platí, v okolí se zemic kvůli výstavbě obchvatu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Denní tisk.
1: Je přesně 8 minut po půl osmé, čas na to, abychom se podívali, co píše dnešní tisk. Slovo má Otaku Tvirt.
2: Hezké ráno, hezkou sobotu. Začínáme v pardubickém deníku. Konec jedné éry. Pardubický pivovar po 150 letech existence míří do likvidace. Výroba skončila, areál je prodaný, na účtech leží 160 milionů korun. Akcionáři dostanou dividendy i podíl likvidace na akcí až 1000 korun, píše pardubický deník.
1: A Svitavská nemocnice se do 4 let dočká největší přestavby ve své historii. Projekt za víc než 1,3 miliardy korun přinese nejenom moderní zázemí, ale taky hlavně jistotu, že se s nemocnicí ve třetím největším městě v kraji do budoucna počítá, píše Mladá fronta dnes v příloze pro pardubický kraj. Ještě dodám, že stavební práce začnou 1. července, největší rozjezd čeká stavbu až v příštím roce a vše je naplánované tak, aby k omezení lůžkové péče došlo co nejméně.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45 a krásné sobotní ráno už v tuto chvíli přejeme také do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu. Na lince je pan Imrich Drapák. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji.
1: O tomto víkendu by vlna veder měla kulminovat. Co nás čeká?
2: Přesně tak. Dneska jasno, nebo skoro jasno. V odpoledních hodinách se přechodně, hlavně na horách, může vytvořit nějaká kupovitá oblačnost, ale bude to bez srážek a ty teploty vysoké, 35 až 38 stupňů. A vítr slabý, promínlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Roztají polínky kam mírně nepříznivé, ale během potom budou většinou dobré a během na stupňu číslo 3 vysoká zátěž.
1: Platí, že ty nejvyšší teploty přijdou zítra, nebo se to posouvá i do příštího týdne?
2: Zatím to platí, že by měl nejvyšší zítra, asi nás čeká tropická noc. I dneska už byla, ale zítra to bude ještě teplejší, 23 až 20, takže na hodně místech se můžeme dostat té tropické noci a na obloze jasno. Vítr slabý, proměnlivý, během potom místy mírný z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A zítra by to mělo vrcholit to horko 37 až 40 stupňů a jasno nebo skoro jasno a slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zatím to vypadá, že v pondělí by nás začala postupně ovlivňovat studená fronta, ale ještě před ní by k nám asi ty poty vystupovaly vysoko, 31 až 35 stupňů a nějaké bouřky a přánky by se objevily pravděpodobně někdy později večer nebo potom v noci z pondělí na úterý a tam by se nám už potom v úterý mohl ochladit, tam ty maxima 23 až 27 a na obloze zataženo odpoledne na večer potom opět na většině území nějaké přehánky i bouřky a i ve středu potom více srážek, kde na většině území se vyskytne občas dežné přehánky a ty teploty by byly příjemné nějakých 21 až 25 stupňů.
1: Říká pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za vyčerpávající předpověď a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
2: Mám taky hezký víkend. Naslyšenou.
3: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
4: Ahoj!
2: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
5: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Krajští zastupitelé schválili vznik rozvojového fondu Pardubického kraje. Pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Kvůli opravě železničního uzlu v České Třebové budou o prázdninách první výluky. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září a dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubické hejtmanství navýší pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních služeb. Zřízení fondu tento týden schválili krajští zastupitelé.
3: Rozvojový fond Pardubického kraje by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle bezúročných půjček do savadních dotačních programů a projektu Homran jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Radnice v Ústí nad Orlicí nechá v létě očipovat popelnice na směsný komunální odpad. Nový systém pomůže zlepšit evidenci nádob i produkovaného odpadu. Popelnice opatří čipem a štítkem pracovníci svozové firmy. Začnou s tím 3. srpna a budou pokračovat podle rozpisu, který lidé najdou na webu města. V České Třebové pokračuje oprava železničního uzlu za 20 miliard korun. Stavbaři aktuálně pracují na prodloužení nádražního podchodu, staví napájecí stanici, přidávají další koleje v odjezdové části stanice a opravují dva mosty přes Zádolský potok a koleje ve směru na Třebovici v Čechách. Co bude následovat, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Během prázdnin tady budou probíhat taky práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách a Opatov. Tyto výluky sice budou začínat postupně, můžou mít ale vliv na plynulost a případné zpoždění vlaků.
2: Očkování je vhodné doplnit i krátce před odjezdem na dovolenou, radí vakcinologové. Smysl má podle nich i první dávka. Vedle klasických vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, je možné se očkovat i proti typu B nebo klíšťové encefalitidě. Na samotnou dovolenou je pak vhodné do lékárničky zabalit léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. A to bez ohledu na to, jestli je cílem cesty destinace v Evropě nebo na jiném kontinentu. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizuje i opozice, i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
5: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách může být polojasno. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici 360 u Lanžberka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V uplynulém školním roce se učili číst, psát a počítat a včera si došli pro vysvědčení. Škola skončila i prvňáčkům a víc o tom uslyšíte v reportáži z jedné pardubické základky hned potom, co Petr Novák s Ivetou Bartošovou dospívají písničky, které nestárnou. Pěkné ráno.

0: Žákům a studentům včera skončila škola a začalo vytoužené dvouměsíční volno. Nech se ale rozprchli na prázdniny, došli si pro závěrečná vysvědčení. Ve slavnostní atmosféře je přebírali i žáci prvních tříd, kteří se v uplynulém školním roce naučili hodně nových věcí, samozřejmě číst, psát a počítat. Reportér Ondřej Wolf s jednou takovou skupinou dětí strávil poslední den školy na základní škole bratranců Veverkových v Pardubicích.
1: Vysvědčení si sem došel i školák Hugo, je to prvňáček. Hugo, ukážeš mi to vysvědčení?
2: Mám samé jedničky.
1: Máš samé jedničky, tak já se to teďka zkontroluju a je to přesně tak. Český jazyk a literatura jednička, matematika jednička. Jaký jsi měl nejoblíbenější předmět?
2: Asi tělesnou výchovu.
1: A Hugo, co jsi všechno naučil přes ten školní rok? Co už umíš?
2: Umím číst, psát. Počítat.
1: Sem do první C doprovodili v poslední školní den žáky i jejich rodiče a taky mladší sourozenci. No a jaký ten uplynulý školní rok byl pro maminky, tak na to se zeptám jedné z nich, paní Ivony.
3: No, byl úplně úžasný, měli jsme skvělou paní učitelku i asistentku i paní vychovatelku a opravdu to udělali zážitkovou formou, děti to strašně bavilo a nás rodiče s nimi, bylo to skvělý.
1: S dětmi se teď tady právě loučí i třídní učitelka Petra Rybecká.
4: Určitě kromě těch základních věcí číst, psát a počítat, tak si myslím, že to bylo takové to stmelování a vůbec žití, hledat si nové kamarády, adaptace na školní prostředí, na to, jak to tady chodí, na to, že už mají nějaké povinnosti.
1: Doporučila byste dětem, aby se i přes prázdniny udržovali tak trochu v kondici, něco si četli, něco si spočítali, jak to vidíte?
4: Tak ty prázdniny za mě jsou mezi první a druhou třídou zásadní. Je potřeba hlavně číst cokoliv. Říkala jsem dětem jídelní lístky, nápisy na obchodech, na cedulkách, noviny, časopisy, prostě cokoliv, protože upevnění si toho čtení přes ty prázdniny mezi první a druhou třídou je úplně fakt to nejzásadnější.
1: Prvňáčky teď čekají dva měsíce prázdnin. Co byste jim na ty prázdniny popřála?
4: No určitě, ať si odpočinou, žijou si kamarádů, her, no a hlavně tu rodinu. Ať mají co nejvíc rodinných zážitků, protože to je to asi to nejcennější.
1: Dodává učitelka Petra Rybecká. Děti se zpátky do lavic vrátí v úterý 1. září. Z Pardubické základní školy bratranců Veverkových Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hodiny ukazují přesně 9:58, je sobota 27. června a i dnes čekejte velmi vysoké teploty. Podle meteorologů bude jasno nebo skoro jasno během dne, zejména na horách až polojasno, s teplotami mezi 35 a 38 stupni.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má podle posledních rozborů hygieniků čistou vodu. Mírně zhoršenou kvalitu zaznamenali jen v rybníku Hluboký na Pardubicku a ve vodní nádrži Březina na Svitavsku. U Sitské přehrady začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Kovovýrobní závod v Králíkách chystá sanaci části svého areálu, kde původně sídlil bývalý podnik Tesla. Odborná firma odstraní skládku zářivek a usazeniny skalového jezírka, přes které v minulosti protékaly splaškové vody z výroby. Distributoři neočekávají, že by vysoké teploty ohrozily elektrickou síť. I přesto, že se spotřeba v letních měsících kvůli klimatizacím zvýší, nepřekročí zimní spotřebu. Poslanci schválili nový zákon o státních zaměstnancích, který má nahradit dosavadní služební zákon. Podle koalice by měl zajistit jednodušší zaměstnávání a propouštění úředníků. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne na horách i polojasno. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kyvadlovým provozem a provozem řízeným semaforem počítejte na trase číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8 minut po půl deváté a ve studiu Českého rozhlasu Pardubice už je pan Petr Bajer, předseda SK Holice. Dobré ráno, pane Bajere.
1: Dobré ráno.
0: A není tady náhodou, protože fotbalu v Holicích na Pardubicku je 120 let. To už je úctyhodný věk. A když se ohlédneme zpátky, tak které momenty v historii SK Holice považujete za ty úplně nejklíčovější pro to, kde klub stojí dneska?
1: Tak samozřejmě nejklíčovější byl vůbec vznik našeho klubu v roce 1906, kdy se pár nadšenců rozhodlo klub udělat. Pak vlastně ta historie je hodně bohatá, máme ji poměrně dobře zmapovanou a sepsanou, máme to připravené i pro hosty, kteří dneska přijdou na oslavy.
0: Dostaneme za chviličku.
1: A samozřejmě klub se pohyboval v nejvyšších krajských soutěžích, v divizi, tak jak se dařilo nebo nedařilo. Za mě asi nejklíčovější, kam se klub posunul, je současnost, kdy máme kompletně zrekonstruovaný stadion, který je jeden z nejhezčích v kraji, kde zázemí pro fotbal je opravdu špičkové a klub, fotbalový klub v Holicích má v podstatě nejvíc dětí, které sportují na území města. No a samozřejmě vyhráli jsme několikrát krajský pohár, vyhráli jsme několikrát nejvyšší krajskou soutěž a tak dále a tak dále. A máme hodně odchovanců, kteří jsou nejenom v ligách, ale i v nižších fotbalových soutěžích a i v těch nejnižších, kde díky nim můžou okolní obce hrát fotbal na své úrovni.
0: No ono, vychovat generace fotbalistů na malém městě, to taky vyžaduje obrovské úsilí a vy už jste zmínil, že máte spoustu výrazných osobností. Na koho jste také nejvíc hrdí v Holicích?
1: Tak opět se vrátím k dnešním oslavám. V týmu Pardubic by měl nastoupit jeden náš odchovanec a to je pan Solil. V týmu Hradce Králové máme svého odchovance Horáka. A pak máme další a další, ať už v dospělých nebo v mládežnických kategoriích, například v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí, ve Vysoké Mýtě a tak dále a tak dále.
0: Jak vůbec vypadá ta současná základna SK Holice? Kolik máte momentálně týmu, obzvláště v mládežnických kategoriích a jak je těžké v té dnešní době vůbec přitáhnout děti k fotbalu?
1: Tak samozřejmě vždy je těžké děti do sportu v této době dostat. Úplně si nemyslím, že je těžší, nebo myslím si, že je těžší je udržet u toho sportu, než je k fotbalu dostat. Nám základna neustále roste, je to paradoxní, ale je to možná vlivem prostředí, který je vlivem toho, že ty děcka jdou ve skupinách, přitahují kamarády a tak dále a tak dále. Máme momentálně 8 mládežnických týmů Aček plus Bčka a jsem hrozně rád, že po 20 letech, co jsem u fotbalu v Holicích, konečně se nám podařilo ve spolupráci s mužstvem zrovně a s Dašic dát nebo přihlásit mladší a starší dorost, což by mělo mít vliv na kvalitu výchovy této dětí.
0: Několikrát už tady, co si povídáme, padlo slovo oslavy 120 let. Chodíme zatím kolem toho tak nějak opatrně po špičkách. Ty oslavy proběhnou právě dneska v Holicích a my si o nich víc řekneme hnedka po písničce. Na, na, na.

0: Pan Petr Bayer, předseda SK Holice, je hostem sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Ještě jednou vás tady vítám u nás.
1: Děkuji.
0: No a konečně se dostáváme k těm oslavám 120 let fotbalu ve městě. Oslavy vrcholí dneska přímo na městském stadionu. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit? Začínáte už v 12:30 odpoledne?
2: Tak máme připravené vyžití pro malé děti, máme skákací hrad, máme tam nějaké tvoření, máme tam připravené soutěže a mnoho dalších aktivit pro děti. Od 13:30 pak je připraven zápas naší staré gardy se starou gardou Hradce Králové. Poté bude nástup všech týmů SK Holice a dekorování zasloužilých členů a vůbec občanů Holicka, kteří se podíleli a podílejí na růstu našeho klubu.
0: Můžete už teď třeba prozradit, koho oceníte a co pro klub tito lidé znamenají?
2: Tak oceníme 23 nominovaných, kteří jsou z řad dlouholetých sponzorů, dlouholetých fotbalistů, kteří u nás dlouhou dobu hráli a ještě se zapojovali například do vedení klubu. Samozřejmě z minulosti osobnosti, které byly známé v předrevoluční době. No a některé naše trenéry, široký výčet osobností, které budeme oceňovat.
0: No a hlavním sportovním tahákem je bez pochyby od 16:00 odpoledne zápas SK Holice, které vyzve prvoligový FK Pardubice. Jak moc se na to těšíte?
2: No tak já na rozdíl od našich kluků z Ačka se na to těším velmi.
0: Klukům řečeno, bude teplo asi na hřišti.
2: Můžu slíbit, že nebude pršet. To asi můžu slíbit. Pokud nepřijdou nějaké náhlé bouřky.
0: Takhle, ale vy se tam postaráte určitě o nějaký takový lehký deštík.
2: Lehký deštík, samozřejmě do noci jsme montovali mlžení, domluvili jsme hasiče a kropící vozy a tak dále, aby jsme usnadnili život všem vystupujícím a divákům, tak aby si to opravdu nesužili, pokud možno co nejvíc, úměrně tomu teplu, které nás čeká. A musím říct, že část našeho Ačka se

0: strašně těší na tu konfrontaci s ligovým fotbalem a co mám zprávy, tak by opravdu Pardubice měly přijet v plné zbroji a se všemi hráči top týmu. Takže žádná jenom jako ukázka. Samozřejmě Pardubice přijedou i s Perníčkem, budou tam nějaké soutěže, budou tam autogramiády a tak dále. Vše, co se k fotbalu hodí.
1: No a ty oslavy budou potom zakončeny i večerním programem, už v takové té pohodové, uvolněnější atmosféře.
0: Tak, samozřejmě všichni, kdo přežijí to obrovské teplo.
1: Doufujeme, že všichni.
0: No, určitě všichni. Určitě všichni. Mají potom připravený podvečerní a večerní program. Vystoupí kapela Eddie Style Off, pod nich bude hrát kapela JK Band z Dobrého, která nám bude hrát k poslechu a k tanci až někdy do 1 hodiny ráno. Samozřejmě máme připraveno dostatek tekutin, protože v tomto čase musíme. Takže nikdo se nemusí bát, že by měl žízeň nebo že by se nudil na našem stadionu.
1: No a na závěr, to se vás musím zeptat, co byste popřál holickému fotbalu a vůbec celému klubu SK Holice do té další v pořadí už třetí padesátky?
0: Tak dvě takové malé přání. Novou sportovní halu a hřiště s umělým povrchem tak, abychom měli zajištěné zimní trénování. Což by samozřejmě klub posunulo zase dál. No a dostatek sponzorů, dostatek funkcionářů, fotbalistů, trenérů a samozřejmě asi bych to přání ukončil tím, čím před 10 lety, ať jsme minimálně ve stejné kondici jako dnes.
1: Jako dnes, říká předseda SK Holice, pan Petr Bajer, který byl hostem sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Moc díky za návštěvu a ať se oslavy vydaří.
0: Já děkuju.

0: Zažijete vůni a řízlou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by měla začít z kraje roku 2027. Zastupitelé Svitav schválili ceny stavebních pozemků města. Česko si připomíná Den památky obětí komunistického režimu. A dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Začátkem příštího roku plánují silničáři zahájit dlouho připravovanou stavbu nového mostu kapitána Bartoše přes Labe v Pardubicích. Nahradí dosavadní starý most, na kterém je kvůli jeho technickému stavu omezená doprava. Nový most by měl být hotový na jaře 2028 a stát bude přes 300 milionů. Součástí přemostění budou chodníky pro pěší a cyklisty, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
2: A zároveň součástí toho nového přemostění bude i mimoúrovňové křížení cyklistické stezky, která teď vede vlastně úrovňově, že lidé musí sesedat z kola a musí přejet vozovku, a nově to bude podobně jako na mostu Pavla Vonky, že ty cyklisté budou moci komfortně podjet mostem a pokračovat podél řeky Labe dál.
0: Na 4 středních školách Pardubického kraje se v polovině prázdnin změní vedení. Do funkcí nastoupí noví ředitelé vzešlí z letošních výběrových řízení. Týká se to gymnázia v Chrudimi, střední zemědělské školy v Lanškrouně, plynárenského učiliště v Pardubicích a Pardubické konzervatoře. Na dalších 5 středních školách dosavadní ředitelé svoje funkce obhájili, informuje o tom hejtmanství. Ve Svitavách připravují novou obytnou lokalitu v katastrálním území 40 lánů u vodárenského lesa. Město tam nabídne 27 zainvestovaných stavebních parcel. Cenu pozemků tento týden schválili zastupitelé, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Parcely určené pro výstavbu dvojdomů budou nabízeny za 4700 korun za metr čtvereční, pozemky pro samostatně stojící rodinné domy pak za 4900 korun. Součástí kupních smluv bude navíc možnost získat dodatečnou slevu až 300 000 korun při splnění podmínek spojených s dokončením stavby a přihlášením k trvalému pobytu.
0: Chrast dnes hostí Senior Festival. Akce na zámku začíná v 10 hodin a potrvá do 4 odpoledne. Pro návštěvníky jsou připravené koncerty, retrovýstava, ale taky stánky s informacemi, kam se můžou starší lidé obrátit o pomoc v obtížných situacích. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími 3 muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
4: Slavný státní soude, je mi těžko.
5: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
6: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
5: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty vysoké 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V České Třebové dopravní omezení zavřená ulice Felixova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.
8: S ní.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
1: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně i tuna.
1: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
1: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
3: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá věcně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klemby, aby byl funkční dál.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
4: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva. Co to je?
4: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něj šlehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
5: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. 2 roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti 2. výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek. Začal je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktíni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Ádr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možný, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Kompostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat. Že? Musí se to plánovat, ale daří. Daří. Patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo. A právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chce to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití, aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas vyjít do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít. Takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít, je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje. Takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. Tu nacházíme spíš později než dřív. Je opravdu jako laskavou. Možná i to zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. Pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit. Takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď si lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou,

0: Sartre, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sartre otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Sainte-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti, jak čelit těmto výkyvům počasí.
1: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
0: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch tedy stavěných už od středověku je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě doceňujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
1: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školou povinné. A s tím se pojí i často otravné a nekonečné balení na cesty. Píšeme si seznamy, abychom nezapomněli na kartáčky, opalovací krémy, lékárničku, nabíječku, dobrou knihu. Pečlivě zvažujeme, co je nezbytné a co by jen zbytečně zabíralo místo. Víme totiž, že v letadle se za nadváhu kufrů platí dost velké peníze a na horské túře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vonkův most v Pardubicích nebude mít po opravách cyklopruh. Stavba nové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové bude stát asi 70 milionů. Meteorologové varují před rizikem požáru, výstraha platí na většině území. A dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický vonkův most nebude mít jízdní pruh pro cyklisty. Provoz chodců a kol bude smíšený tak, jako před opravou přemostění. Podle vyjádření silničářů by se cyklostezka nevyšla na chodník a s umístěním cyklopruhu na vozovku nesouhlasí policie.
2: Dopravní uspořádání na Vonkově mostě bude stejné jako před rekonstrukcí. Pěší a cyklisté tak oproti původním plánům budou dál sdílet chodníky po obou stranách přemostění. Podle dřívějších sčítání tudy projedou 3000 cyklistů za jeden den. Plné zprovoznění stavby je v plánu 27. července. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Radnice v Ústí nad Orlicí chystá obnovu krytého plaveckého bazénu. Informuje o tom na webu. Důvodem jsou stárnoucí technologie a potřeba oprav ve stávající budově. Město má v současné době hotovou studii, která řeší možnou přestavbu bazénu nebo stavbu nového. Projektovou přípravu teď mají za úkol technické služby, které bazén provozují. Funguje od roku 1986 a poslední větší úpravy má za sebou před 20 lety. Pardubický kraj vybral firmu, která postaví novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Ta vznikne u výjezdu směrem na Svitavy. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a kraj za ní zaplatí asi 70 milionů. To je o 20 milionů míň, než byl původní předpoklad. Nová základna bude mít kromě klasických výjezdů i další funkce, říká hejtman Martin Netulický z Hnutí 3PK.
3: Tato základna nebude obsahovat pouze záchranářskou posádku, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob a také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
0: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Z pražského letiště Václava Havla dopoledne odletí do Venezuely tým českých specialistů na záchranu lidí ze sutin. Pomáhat tam budou s následky dvou rozsáhlých zemětřesení, které zemi zasáhly v polovině týdne. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů. Hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy.
1: Počasí.
0: Dnes je a bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s mírným zdržením, ať na cestě do Pardubic nebo do Sezemic, protože je tam kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá, a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu, nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě, trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu. Ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti. Může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě. Podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border terriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí. Protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvou hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanický, samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod.

0: A když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v jednom kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v jednom kilogramu citrónů. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vedra ohrožují seniory, ale taky děti. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí, jde o zatím nejtragičtější den letoška. Čeští fotbalisté se vrátili z mistrovství světa. A dnešek bude slunečný, teploty do 38 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Horké a suché počasí zaměstnává taky zdravotníky v Pardubickém kraji. Ohroženi jsou nejvíce seniori, kardiaci, onkologičtí pacienti nebo malé děti. Těm hrozí taky vážné zdravotní potíže, i pokud zůstanou jen chvíli v zaparkovaném autě. Tam se teplota může během pár minut zvýšit i na 50 stupňů Celsia. Nebezpečná bývá ale taky klimatizace, doplňuje primář geriatrie Pardubické nemocnice Vojtěch Mezer.
2: Doporučuje se tou klimatizací nechladit příliš. Je nesmysl vychladit si auto na 20 stupňů a pak vystoupit ven do 35 stupňového horka. Takže snažil bych se udělat si nějaké příjemné klima, ale nevystavovat se pak nějakému přílišnému teplotnímu šoku.
0: I během letních prázdnin budou mít obyvatelé světa v možnost setkat se s vedením města. Tradiční kafárna, neformální setkání s radními, se bude konat každé druhé pondělí dopoledne na terase Langerovy vily. Lidé tam mohou přijít se svými podněty, připomínkami i otázkami, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Na kafárně, která probíhá od začátku loňského roku, jsme se sbírali doposud zhruba 220 podnětů, z nich se již podařilo vyřešit téměř polovinu. V létě bude probíhat kafárna výjimečně pouze v dopoledních hodinách, a to opět každé druhé pondělí v měsíci.
0: Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách taky 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem a 15. červen s 8 mrtvými. Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Úder zranil nejméně 10 lidí. Oznámil to gubernátor oblasti Andrej Bočarov. Řízené střely podle něj poškodily výrobní zařízení jedné továrny a způsobily několik lokálních požárů. Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené továrny. Nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií ale naznačují, že jde o ruského výrobce raketových a dělostřeleckých systémů. Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu prohrál s Jižní Koreou i Mexikem a jediný bod získal v utkání s Jihoafrickou republikou. Tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu i trenér Miroslav Koubek.
4: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukázat baráži. Na to jsme nenavázali. Počasí.
0: Sobota je a bude slunečná, v Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vysoké 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na trojce a rozpilové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením. Počítejte na silnici 1/35 u Hrušové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes vás zvu, pojďte si spolu s námi připravit rychlý oběd. Dnes to nebude vůbec náročné a musím přiznat, že tentokrát jsme přemýšleli o tom, čím bychom udělali radost hlavně dětem, kterým začínají prázdniny. Nápadů jsme měli poměrně hodně. Jednu chvíli to vypadalo, že si uděláme těstoviny. Palačinky jsme škrtli ze seznamu, protože ty jsme měli nedávno. Pátrali jsme dál. A do seznamu přibyly dukátové buchtičky, ale taky řízek a hamburger. No ale nakonec jsme se rozhodli pro pizzu, a to proto, že si ji částečně děti mohou udělat sami. Mohou si ji obložit tím, co mají rády, a já věřím, že jim to bude chutnat a že to dnešní vaření je bude i bavit a vás určitě taky. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Rychlá pizza bez kynutí s domácím sugem. To je recept pro dnešní den a já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Takže dnes potřebujete 500 gramů polohrubé mouky, vrchovatou lžičku sušeného droždí, lžičku soli, 5 lžic olivového oleje, 250 ml perlivé vody, 2 konzervy rajčat, 4 stroužky česneku, 3 cibule, pak ještě olivový olej, sůl, pepř, oregano sušené, cukr, krupici potřebujete a vinný ocet. No a co si na pizzu dáte, tak to jsme tentokrát nechali na vás, ale nezapomeňte na jedno pravidlo. Pro dokonalou domácí pizzu platí méně je více, což by nám určitě potvrdil i šéf kuchař Radek Pálka, který bude naším hostem už za chvíli a zahájíme s ním náš letní seriál. Co vám ještě nabídneme? No, trochu historie. Vrátíme se do roku 1916, kdy jsme poprvé mohli ochutnat obložené chlebíčky. A chybět nebude ani něco na odpoledne ke kávě. Uděláme si lívanečky s přelivem z lesního ovoce. Tak doufám, že i dnes se vám nabídka líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Rychlá pizza bez kynutí s domácím sugem, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Všechny suroviny, tedy mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smíchejte a vypracujte pružné těsto, buď ručně, a nebo to za vás samozřejmě může udělat kuchyňský robot. Pak z toho těsta vytvarujte jednu velkou pizzu. Pokud jste fanoušci velmi tenkého těsta, udělejte si klidně pici dvě. No a pokud chcete dětem udělat opravdu radost, tak jich udělejte několik menších a každou obložte jinak. Ovšem ještě předtím potřete pizzu domácím sugem, které nemá chybu. To si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měka hezky. Trvá to asi tak 3 minuty. Vhodíme česnek a krátce prohřejeme. Musíme opatrně, aby nezhořkl. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem a svaříme do hustší omáčky, která se bude dobře natírat na pizzu. No a pak, jak jsme říkali, dozdobíme podle chuti a pečeme asi 30 až 35 minut na 180 stupňů. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si hezky zahrajeme a pak už ve studiu přivítáme milého hosta, šéfkuchaře Radka Pálku. A myslím, že to opět bude stát za to.
2: Co tě znám?

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: Milí posluchači, je to neuvěřitelné. Pane Pálko, je to neuvěřitelné?
2: Je to neuvěřitelné,
1: protože ano. To není tak dávno, co jsme spolu vařili o prázdninách a vidíte to, prázdniny jsou zase tady.
2: Musím říct, že to je jako neskutečný, jak to letí. No. Je to nějaký, já nevím, mám pocit, že čím jsem starší, tím to nějak rychleji utíká.
1: Nezastavujeme.
2: No, bohužel.
1: Prostě nezastavujeme. Naším hostem šéf kuchář Radek Pálka, tak jak jsem slibovala. A my si budeme povídat celé prázdniny a na hodně pěkná témata. Musím říct, že tentokrát jsem to nechala na vás, a vy jste vybral báječné věci, ať už letní sezónní suroviny, vaření s dětmi, lehká zdravá jídla, ale taky domácí zmrzliny. Je toho poměrně hodně a o tom všem si budeme povídat. A dnes si budeme speciálně povídat o letních sezónních surovinách. Tedy na co bychom se v létě měli zaměřit, co si jindy normálně třeba běžně nedáme. To jsou například úžasné jahody. My si je můžeme koupit během roku. Ale to není ono.
2: Zrovna včera jsem vedl takovou diskusi s jedním pánem, který prostě právě říkal, že má rád obchody, když si ty jahody může koupit celý rok. A já říkám, ano, to je pravda, ale prostě ty jahody jsou dobrý jenom právě, když je ta sezóna. I my v těch hotelích, restauracích ty jahody máme v průběhu celého roku a zdobíme s tím. Ale když si prostě jdete na nějaký ten samozběr, nebo prostě vám vyrostou na zahrádce ty čerstvé jahody, to je úplně jiná chuť. A když prostě tam máte to sluníčko, které to prostě vytáhne, to není jenom u jahodách, vlastně to můžeme i ty rajčata, okurky, cokoliv vám prostě vyroste doma na ty zahrádce a není to prostě ničím přihnojovaný, žádnou chemií a je tam právě to sluníčko a vy si na to počkáte, až to prostě vyroste, protože holt někomu to vyroste na konci května, někomu v půlce září, protože to je samozřejmě ovlivněný tím klimatem, tak o to je zajímavější, o to je prostě chutnější. Prostě ty jahody teď, když to dozrává, tak teď si prostě dám z chutí rád a uděláme si ty východočeský blbouny, kynutý knedlíky, uděláme si bublaninu, už jich těch jahod je hodně. Samozřejmě v první fázi to chodíme na tu zahrádku to trhat a jenom si to strkáme do pusy.
1: No.
2: Stejně tak miluju třešně, když prostě ty třešně dozrajou a jsou ty chrupky, takový ty úplně dočerná, že opravdu jsou sladionky a oni vám křupnou v ty puse. A stejně tak to je prostě s těma meruňkama. U těch meruňek je jenom taková nevýhoda prakticky u toho všeho to ovoce, že to moc dlouho nevydrží. A opravdu potřeba to konzumovat rychle, ideálně hned po tom utržení.
1: Když se podívám na ty letní sezónní suroviny, které jsme probrali, tak vezmu to velmi krátce. Ty jahody, co vy byste nám doporučil? Já je mám třeba ráda jenom s cukrem, jo, já se přiznám, ale co vy byste nám tak doporučil?
2: Pro mě jahoda, já si fakt vzpomínám na to dětství, tak vždycky první fáze byly ty čerstvé jahody.
1: Ano.
2: Druhá fáze, my se tomu říkali kašička, kdy vlastně rozmačkáte jahody s tím cukrem a trošku mlíka do toho.
1: Ano.
2: To prostě byla druhá fáze. A třetí fáze, kterou opravdu já teda nejsem úplně na sladký, ale já prostě miluju blbouny. To znamená opravdu kynutý knedlky s jahodama k tomu, jak bylo v chalupářích, jak tam prostě říkali, takový to mrmlání.
1: Jo,
2: to znamená, že ten rozpuštěný máslo s tím cukrem, ideálně třeba ještě zakysaná smetana, tak to já prostě jakoby miluju. Ano. A pak už, když už se z toho něco dělá dalšího, to už je jako přidaná hodnota, ale musím říct, že paradoxně ty jahody dobře fungují i třeba na slano, to znamená, že určitým typům jídla, ať už třeba to jsou sýry v kombinaci se sýrem, nebo jahody s balzamikem, když máte opravdu stařený balzamiko, třeba 12-letý, tak ono už má takovou lehce jakoby čokoládovou chuť to balzamiko, takže jak krásně navinulý, ale zároveň má takový tóny čokoládový, takže když to namočíte jahodu, chutná to fantasticky. Takže i na slano má ta jahoda svý uplatnění. A dají se dělat i různý jako čatný s jahodama, protože ta jahoda, když není úplně jako ta přezrálá, která má opravdu výrazně sladkou chuť a je taky někde v půlce, tak ona má takovou jako neutrální chuť. Dá se říct, jako lehce dosladká, ale není úplně. Takže i třeba jako čatný, když to přidáte lehce třeba červené cibulky nebo šalotky, právě trošku toho balzamika, tak k masu nebo k těm sýrům je to úžasná kombinace.
1: Třešně, co máte vy rád? Já teda osobně se přiznám, že úplně nejradši mám takovou tu bublaninu klasickou.
2: No pozor, ale klasická. Já miluju, samozřejmě miluju třešně, jako když se trhají ze stromu. A moje babička dělá, my se tomu říkali gumová bublanina. Já jsem možná i tady o tom mluvil. To je vlastně jako palačinkový těsto, není tam žádný prášek do pečiva, nic.
1: Ano.
2: Ona to nalela prostě na plech, do toho naházela třešně. A my jako děti jsme to milovali. Říkám, pro nás to byla gumová bublanina. A to jsme byli schopni, my jsme byli tři bratranci, dva z Broumu, Chrumova, já ze Roměře, jsme se potkávali u babičky vždycky na prázdninách. Babička denodenně pekla plech tyhle ty gumové bublaniny a to prostě pro nás byla jako odpolední svačina, večeře všechno.
1: Jako úplně klasické palačinkové těsto?
2: No jasně, fakt to nebylo nadýchaný nic, proto říkám gumová. Ono to bylo třeba centimetr vysoký, v tom byly ty třešně, to se upeklo, tam prostě bylo jenom mléko,
1: vajíčko, mouka,
2: trošku soli, nalitý do toho třešně, upít, hotovo.
1: To jsem teda nikdy nezkoušela. Já jsem myslela, že budeme mluvit o takové té klasické bublanině, to znamená, když ještě na vrchu je taková ta dobrá drobenka.
2: Jo, tak to je taková ta, že s tím práškem do pečiva, taková ta, to mám taky jako rád, ale pro mě, když třešně a bublanina, to je tady ta jakoby gumová.
1: Dobře. No. Meruňky, tak tady bych já se přimlouvala za meruňkové knedlíky. Ty já teda mám úplně nejradši a ještě k tomu tvarohové těsto.
2: Teď jsem to chtěl říct. Na rozdíl od těch jahod, mám rád ty blbouny, tak ty meruňkové opravdu to tvarohové úplně tenonký těsto, ano. Vlastně vypeckovat. Moje mamka vždycky dělala, že vypeckovala tu meruňku, dovnitř dala kostku cukru.
1: Jo, když byly
2: kyselější. Obala to opravdu tenonko vrstvou toho tvarohového nebo bramborového těsta, mm-hmm. To je v zásadě jedno. A opraženou strouhanku na másle s trošku cukrem posypat a tak je fantastický. Meruňky mám rád jako čerstvý, moc nemám rád třeba zavařený, já nemám rád obecně kompoty, ale třeba meruňky, když je sezona, jich je hodně, tak doporučuji zamrazit, protože ta meruňka zamražená krásně drží a potom, když si chcete udělat právě i v zimě meruňkový knedlíky nebo tu bublaninu, jakoukoliv buktu, tak ty mražený jsou docela dobrý. Za mě to je lepší, než třeba ty kompotované.

0: Sobota 27. června, dětem začaly prázdniny a proto jsme se rozhodli, že jim připravíme něco, co by jim mohlo udělat radost a s čím vám třeba mohou i pomoci. Já vám samozřejmě zopakuji, jak postupovat. Jen ještě dodám informaci k tomu, co jsme slyšeli před chvílí. S Radkem Pálkou se budeme setkávat častěji, vlastně celé prázdniny. A příští týden budeme grilovat. Tak doufám, že si to nenecháte ujít, už protože Radek Pálka mi říkal, že grilovat se dá ledacos, nejen to maso. Tak jsem sama zvědavá, co nám nabídne, i když to maso bude pochopitelně taky. Tak a teď už slíbený recept pro dnešní den, ráda vám ho zopakuji. Budeme podávat rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem. Takže suroviny, mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smíchejte, vypracujte pružné těsto, buď ručně, nebo samozřejmě to může udělat kuchyňský robot za vás. Pak z těsta vytvarujte velkou pizzu, nebo můžete udělat dvě, no a pokud chcete dětem udělat radost, tak jich udělejte několik a každou pak obložte jinak. A teď to domácí sugo, které nemá chybu, to si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měkka. Vhodíme česnek a krátce prohřejeme. Musíme hezky opatrně, aby nezhořkl. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem. A svaříme do hustší omáčky, která se bude dobře natírat na pizzu. Dozdobíme podle chuti a pečeme asi tak půl hodiny. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že jsme vybrali dobře a že potěšíme tedy hlavně děti. Ty mají pizzu rády. To jsme si samozřejmě ověřili. A abychom si byli jistí, že jsme vybrali správně, tak jsme se pro jistotu zeptali. Co je to pizza?
1: Pizza to je takový dobrý jídlo, který má tvar trojúhelníku.
2: Pizza je to, že má tvar kolečka a je dobrá a je z těsta.
3: A může tam být třeba sýr nebo salám a cokoliv.
4: Může tam být ovoce a je to ananas a olivy.
5: Peče se to v tloubě.
6: Musí se udělat těsto a pak se vyválet, aby se z toho udělaly ty plátečky.
7: Dá se na to másto těsto se dá kečup.
3: A ještě tamto, tak si to dá třeba do trouby, aby se to mohlo upíst.
8: Že na to dávají sýr, kepuť.
9: Já umím udělat pizzu, že udělám těsto. Ne, mamka udělá těsto, já tam dám kečup, salám a sýr.
3: A u mě je to samý a my tam děláme třeba těsto. Rozvalíme to takový kolečko a pak tam dáš všechno možný, ale stršíš to první do pese, aby se to mohlo to.
10: My si ji objednáváme ne domů, ale na jiný baráček, kde tačka staví.
3: My taky si objednáme pizzu, protože vždycky máme hlad a my vždycky mamku přimluvíme.
0: Tak dnes nebude potřeba nikoho přemlouvat, dnes si na ní pochutnáme všichni a ani si ji nemusíme objednávat, uděláme si svoji. A ještě než si zahrajeme, víte, proč se vyrábí čtvercové krabice na pizzu, když jsou pizzy kulaté? Důvod je prostý. Čtvercové krabice jsou jednodušší a levnější na výrobu. No a lépe se s nimi manipuluje.

0: Dnes budeme podávat pizzu, ale je docela dobře možné, že chystáte na odpoledne pohoštění třeba pro vaše vnoučata, která si přijdou pochlubit s vysvědčením. Tak já myslím, že by to chtělo připravit jim něco dobrého. Ještě tedy něco dobrého, ta pizza taky bude dobrá. Tak co třeba takové chlebíčky? Víte, kdo je vymyslel? Možná vám něco říká jméno prvorepublikového lahůdkáře Jana Paukrta. Byl to rodák z Ústí nad Orlicí, proto se v tomto městě nedávno rozhodli připomenout jeho jméno. Už po čtvrté se tam letos konala chlebíčková slavnost. Lidé měli možnost přijít do Hernichovy vily, kde sídlí muzeum a dozvědět se mnoho zajímavého o historii i současnosti chlebíčků. No a na to byli zvědaví i moderátoři Jitka Slezáková a Mirek Hruban. Já se upřímně řečeno ani moc nedivím. Ředitelé Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radima Urbánka se zeptali, jak to přesně tedy bylo s tím nápadem vytvořit chlebíček.
1: Člověk, který byl takovým univerzálním umělcem, pěvec, malíř a tak dále, Jan Rytíř Skramlík, požádal Jana Paukrta, oni se znali, byli to přátelé, že chce nějaké jídlo na jedno, dvě zkousnutí. Doslova takhle to řekl. No a Jan Paukrt nad tím přemýšlel, napadlo ho vytvořit něco, co už bylo blízké tomu dnešnímu českému chlebíčku a zjistil, že zájem o to je nejenom ze strany onoho Jana Rytíře Skramlíka, ale že zájem byl i ze strany například umělců z Národního divadla, protože jeho lahůdkářství sídlo na Národní třídě.
2: Já bych se chtěla na chvíli aspoň přenést do dávné historie, kdy před 110 lety založil Jan Paukrt se svou ženou první velkolahůdkářství v Praze na Národní třídě a ta historie je docela pohnutá, my ji tady celou nestihneme.
1: Úplně první, co je potřeba říct, že on to nebyl žádný amatér, který by se do takové věci pustil jen tak kvůli nápadu, který dostal některý den večer, ale byl vyučený mimo jiné lahůdkářem, absolvoval v praxi, mimo jiné třeba v Bavorsku, v Horních Dolních Rakousích, takže procestoval kus Evropy a potom, když se vracel zpátky, tak už přišel zpátky s tou myšlenkou, že něco podobného chce zrealizovat. Nejdřív se stal sice zaměstnancem, ale úplně mu to nevyhovovalo, protože se mu i nelíbilo, jakým způsobem je to vedené v tom podniku, kde byl zaměstnaný, takže si zařídil svoje vlastní lahůdkářství. No a z toho vzniklo postupem času to slavné Paukrtovo lahůdkářství.
3: Celá řada osobností tam chodila mlsat, ty už si zmiňovala prezidenta Masaryka.
2: Emma Destinová.
3: Dámy také mlsaly chlebíčky, jo?
4: No, Vlasta Burian, ten byl.
1: Ano, Vlasta Burian taky a byla celá řada dalších osobností, dokonce i mnohem mladších herců z té mladší generace, protože Paukrtovo lahůdkářství fungovalo dál i po zestátnění. To je taková zajímavá věc, že dokonce po nějakou dobu mělo stejný název a ten název se pak vrátil zase v 90. letech.
2: Ale pana Paukrta už tam nechtěli, že jo, u toho.
1: Bohužel, protože oni mu to zestátnili, jeho tudíž tedy vyhnali pryč, ale vztahuje se k tomu jedna zajímavá věc, protože po celou dobu v tomhle domu, v tom lahůdkářství byla jedna věc, kterou bychom dneska možná viděli až mírně tajemně. Na to ses asi, Jitko, chtěla zeptat.
2: No to je totiž strašně zajímavé. Jak jsem se dočetla, tak Jan Paukrt už se svým synem v roce 1938 zazdili v tom lahůdkářství něco moc, ale opravdu moc vzácného.
1: My to dneska tak nevnímáme, ale rok 38 pro naše předky byl opravdu velkým zlomem. Ve chvíli, kdy došlo k obsazení pohraničí, tak si většina Čechů snažila se na tu situaci nějak připravit. A v jejich případě to bylo tak, že to, co tam zazdili, bylo velké množství, asi teď z hlavy nevybavím přesně, ale to se pohybovalo víc než ve stovkách, velké množství lahví z koňaky. No a to tam zůstalo až do doby, kdy došlo k restituci, k navrácení zpátky rodině a potom Paukrtovi na začátku 90. let toto z té zdi zase vytáhli ven.
3: No, a měl jste možnost ochutnat?
1: A ani bych to asi nedokázal ocenit, protože nejsem na koňak, ale co vím, tak samozřejmě Paukrtovi jako takový to zkoušeli.
2: No.
1: Dokonce v jednom z rozhovorů syn Jana Paukrta mluví o tom, že to ochutnali a že ta kvalita byla stejná jako v době, kdy to tam zazdělo.

0: Rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem budeme dnes podávat a jak na to naposledy zopakuji, jak na to všechny suroviny, tedy mouku, droždí, sůl, olej a perlivou vodu spolu smícháme. Vytvoříme hezky pružné těsto, buď tedy ručně, a nebo to za nás samozřejmě může udělat kuchyňský robot. Pak z těsta vytvarujeme buď jednu velkou pizzu, třeba na plech. Pokud jste fanoušci velmi tenkého těsta, udělejte pici dvě. No a pokud chcete udělat dětem radost, udělejte jich několik a každou obložte jinak, nebo si to děti dozdobí i sami. Ovšem ještě předtím potřete pizzu domácím sugem a to si připravíme tak, že v menším kastrůlku na rozehřátém olivovém oleji pomalu opečeme cibuli do měkka, trvá to asi tak 3 minuty, vhodíme česnek, krátce prohřejeme, pozor, pozor, aby nezhořkl, takže opravdu krátce. Vlijeme rajčata a necháme asi 20 minut dusit. Pak omáčku rozmixujeme, propasírujeme přes síto, osolíme, opepříme a dochutíme cukrem a octem a svaříme do hustší omáčky, která se bude natírat na tu pizzu. Dozdobíme podle chuti a pečeme asi tak půl hodiny. Tak to je tedy recept pro dnešní den, vlastně byl, protože my už máme hotovo a budeme za chvíli podávat. A taky budeme diktovat suroviny na příští týden, ale samozřejmě si musíme udělat i něco sladkého na odpoledne. A co to bude? Dali byste si lívanečky? Výborné umí Stanislav Pátek. Ochutnala jsem a doporučuji vyzkoušet.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Kdo je na sladké, tak lívanečky samozřejmě zná. Jenže vy jste si vybral trošku méně typickou surovinu, protože to budou...
3: Budou to ovesné lívanečky s medem.
2: Co budeme potřebovat?
3: Mléko, vločky, med, vajíčko, polohrubou mouku, samozřejmě droždí, citron, trošku jogurtu.
2: Možná, že tohle si posluchačky budou chtít vyzkoušet, takže já to zopakuji po vás, jak se tak dívám na 20 kusů. Bude potřeba tedy 500 ml mléka, 100 gramů ovesných vloček, 50 ml medu, dvě vajíčka, 150 gramů polohrubé mouky, polovina droždí, jedna lžička strouhané citronové kůry, pak ještě med, skořicový cukr, jogurt a tuk na smažení. Tak to pro posluchačky, které si to budou chtít vyzkoušet. Zajímalo by mě, jestli s těmi vločkami ještě něco děláme, jestli je třeba nějak drtíme nebo něco tak, jak jsou, tak je použijeme.
3: Určitě tak, jak jsou, v celku normálně se do toho zamíchají postupně.
2: My se budeme dívat, takže co budeme teď dělat?
3: Takže si rozdělíme vajíčka od bílku a žloutků, připravíme si tuhý sníh. Vezmeme se mlíko, dáme do toho žloutky, polohrubou mouku, nasypeme tam vločky,

0: mělníme tam droždí a všechno propracujeme a zmícháme do toho ten sníh.
1: Ten sníh, ten už jste měl připravený, takže ten vlastně tam, jak se tak dívám, dáváte teď až úplně nakonec, opatrně.
0: Ano, ten se do toho musí vmíchat a oni jsou právě proto jsou takový ty křehký hrozně a vláčný. Takže do toho vmícháme ten sníh, přidáme do toho citronovou kůru, lžičku medu a 2 lžičky jogurtu.
1: Ten jogurt, co tam udělat?
0: To je právě ta typická chuť toho receptu právě. Teď to necháme, dá se říct, na teple vykynout a pak si uděláme pár lívanečků a můžeme ochutnat. Mezitím si ještě uděláme k tomu nějaký ten přeliv, aby nám to mnohem líp chutnalo.
1: No a to jsem docela zvědavá, protože já vím, že to bude nějaké to lesní ovoce.
0: Do hrnce si dáme deci vody, přisypeme do toho 20 dek cukru, přidáme deci červeného vína a necháme to svařit.
1: I s tím vínem, tak to bude úplně o něčem jiném.
0: Necháme to asi 4 hodin povařit, ono zhoustne, právě jak se vyvaří voda a přisypeme do toho tu směs ovocnou. Až to ovoce bude mít tu správnou konzistenci, tak se zahustí solamilem, který si rozmícháme ve vodě, aby nám to neteklo po tom talíři.
1: A teď mi ještě řekněte, když budeme dělat ty lívanečky na lívanečníku, co pod to doporučujete, na čem děláte vy?
0: Na olej.
1: Takže pak tedy dáme na talíře, přelijeme tímhletím ovocem. Někdo by možná si na to dal třeba trošku šlehačky nebo takový ten sladký tvarůžek, cokoliv.
0: Samozřejmě pak, jako když to porcujeme na talíř, tak se dají límanečky, přeleje se to tím přelivem, ocukruje se to doma, chuť dá si na to šlehačku, aby to vypadalo a s radostí chuť.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd. Dnes to bylo velmi rychlé, připravili jsme si rychlou pizzu s domácím sugem. Docela by mě zajímalo, co jste si na ni dali. My jsme si dali sýrovou. No, ale ať jste si už dali cokoliv, věřím, že vám bude chutnat a doufám, že vám bude chutnat i příští týden. To si uděláme letní brokolicové placičky. A co budete potřebovat? Brokolici 300 gramů, chia semínka, 400 gramů kinoi, 2 vejce, 124 gramů mozzarely, olej a pak ještě dip si uděláme výborný. Na ten potřebujete 100 gramů zakysané smetany, 250 gramů tvarohu plnotučného, worcesterovou omáčku, citron a pažitku. Takže brokolice 300 gramů, chia semínka, kinoa asi 400 gramů, 2 vejce, 124 gramů mozzarely, olej, zakysaná smetana, 100 gramů, tvaroh polotučný, 250 gramů, worcesterovou omáčku, citron a pažitku. Tak, rychlá kontrola, brokolice, chia semínka, kinoa, vejce, mozzarella, olej, zakysaná smetana, tvaroh, worcesterová omáčka, citron a pažitka. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A to už bude 4. července. Toto utíká. Prázdniny nám začínají. Jak jsem slíbila, celé prázdniny si budeme setkávat s Radkem Pálkou. Příště nezapomeňte, příště budeme grilovat. A taky to bude stát za to jako dnes. Tak, pro dnešek je to úplně všechno. Můžeme ke stolu. Ještě přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy. Tak tedy dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavba nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by měla začít z kraje roku 2027. Kvůli opravě železničního uzlu v České Třebové budou o prázdninách první výluky. Česko si připomíná den památky obětí komunistického režimu. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 38 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní poledne. Začátkem příštího roku plánují silničáři zahájit dlouho připravovanou stavbu nového mostu kapitána Bartoše přes Labe v Pardubicích. Nahradí dosavadní starý most, na kterém je kvůli jeho technickému stavu omezená doprava. Nový most by měl být hotový na jaře 2028 a stát bude přes 300 milionů korun. Součástí přemostění budou chodníky pro pěší a cyklisty, říká náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.
2: A zároveň součástí toho nového přemostění bude i mimo úrovňové křížení cyklistické stezky, která teď vede vlastně úrovňově, že lidé musí sesedat z kola a musí přejet vozovku, a nově to bude podobně jako na mostu Pavla Vonky, že ty cyklisté budou moci komfortně podjet mostem a pokračovat podél řeky Labe dál.
0: Dopravu mezi hlavním nádražím a sídlištěm Polabiny zabezpečí aktuálně budované mostní provizorium. V provozu bude od září. Automatické mlýny v Pardubicích dnes hostí první ročník festivalu Epic Cars. Návštěvníci si mohou prohlédnout desítky sportovních i historických automobilů. Součástí akce jsou také degustace, gastrozona, živá hudba a další doprovodný program. Festival potrvá až do 22 hodin. V České Třebové pokračuje oprava železničního uzlu za 20 miliard korun. Stavbaři aktuálně pracují na prodloužení nádražního podchodu, staví napájecí stanici, přidávají další koleje v odjezdové části stanice a opravují dva mosty přes Zádolský potok a koleje ve směru na Třebovici v Čechách. Co bude následovat, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Během prázdnin tady budou probíhat taky práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách a Opatov. Tyto výluky sice budou začínat postupně, můžou mít ale vliv na plynulost a případné zpoždění vlaků.
0: 69 záchranářů a hasičů odletělo z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc. Kontrolu nad postiženou oblastí ve Venezuele převzala armáda. Potvrzených obětí je zatím 920, zraněných jsou přes 3000 a další úřady pohřešují. Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces. Výročí jejich smrti dnes připomíná Den památky obětí komunistického režimu.
4: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
5: Říká politička a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
6: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
5: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách až polojasno. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Přelouče v Pardubické ulici. Tam bourala motorka a porouchané osobní auto překáží na dálnici D11. Stojí za 37. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré parné poledne z Pardubic střejeme. Tak já, když se podívám na teploměr, tak už teď ve 12 hodin se teploty pohybují mezi 33 a 35 stupně Celsia. Šílené, vidíte. No, ať je tomu jak chce, ať je vám vedro nebo zima, jedno je jisté. Otevíráme knihu přání a na rovinu říkáme, stížnosti nechte za dveřmi, není tu pro ně prostor.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Život je krásný i na konci světa, ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš nazpaměť.
1: Ta-da-da-ta, život je krásný. Kapela Krištof, no život je krásný, někdy velmi horký až tropický, víte, ale my se můžeme schladit a osvěžit dle svého gusta, alespoň po té hudební stránce. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a numero pro SMSky 90 01 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A kdo pak dnes otevře účet? Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vamberský. Tady Tonda Žamberk.
1: Tonda Žamberk, tak Toníku, co to bude do rozpáleného Žamberka?
3: No, tak já bych poprosil o písničku Tam za vodou v Rákosi.
1: Dobře, a komu to bude?
3: No, tak všem, kdo trpí.
1: Jo. Předpokládám, že ani vy nejste výjimkou.
3: Ne.
1: A jste někde v chládku aspoň.
3: Právě jsem ukončil nemoc.
1: Jo. Tak.
3: Aha.
1: Tak ať je vám hej. Mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Děkuji. Děkuju moc. Naschledanou.

0: Tam za vodou v rákosí velká klasika. Od Valdemara Matušky a Vypilarové a někdo opět na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to bude, kdo pak volá?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Z Prahy a zahrajte všem Pardubičákům holky z naší školky.
0: Holky z naší školky, dobře.
1: No, děkuju.
0: Mějte se krásně v Prahe.
1: Skvělý. Vy
0: děkujeme.
1: Pardubičáci jste skvělý.
0: To jsme rádi. To od Pražáků rádi slyšíme. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Ano, s radostí téhle písnice děláme pá, pá, pá. Standa Hložek, Petr Kotwald, holky z naší školky. A jo, telefon se nám tady, panečku, rozezvonil a protože tady vidím, že se nám opakují některá telefonní čísla, která už se i dovolala v této hodině, tak prosím ne. Jenom jednou vám dáme šanci, ideálně v celém hracím dni, jinak třeba i v hodině písniček od srdce. No, pojďme se podívat na telefon, kdo pak volá, zvedneme sluchátko, zeptáme, kdo je tam. Haló? Haló?
1: No, haló, haló, slyšíme se.
0: Hola, hola, ano, na drátě.
1: No, tak Martin z Rohoznice.
0: Zdravíme do Rohoznice, povídejte.
1: Písničku Sanitka, Hany Zagorové.
0: Ano, už jí lovím.
1: A chtěl bych si to pro svoji manželku a pro všechny záchranáře, kteří teďka musí pomáhat.
0: Dobře, tak písnička je připravená, i když signál vypadl, nám to nevadí.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: písnička ze seriálu Sanitka, Hana Zagorová, Standa Hlože, Petr Kotwald, Můj čas. Teď je zase čas někoho z vás v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Takže telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04. Tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. Ptáme se, kdo nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady paní Eva. Já bych chtěla zahrát panu Ručičkovi k jeho narozeninám, dožívá se krásnej věku 87 let. Mm-hmm. Hlavně ať je hodně zdravý, lásky mu přeju a no a na všechno, no.
0: Dobře, a písnička a to bude jaká?
1: Písničku, no. Dám mu zahrát Hospůdku.
0: Hospůdko známá, dobře.
1: Ano.
0: Tak
1: se necítí tak akorát,
0: jo,
1: tak ať bude
0: pít, tak to, no, to ano. No kupte mu pivečko, bude mu líp určitě.
1: No to jo, tak se mějte.
0: Mějte se, naslyšenou.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Který se ptá, hola hola, kdo jako další volá?
3: Dobrý den. Tady je paní Eva, já vás zdravím, pane Vamberský.
2: My vás taky zdravíme.
3: Vám říct, ano. Že jsem se nedovolala, vy jste měl svátek, tak dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů ve vysílání. No a teď Děkuju. Já bych si přála, ano. Prostě je hnus venku, nedá se vůbec dýchat a to, tak bych si nechala zahrát písničku od Bonnie M. Aha. A bylo by to Babylon.
2: Dobře.
3: Jo, a pro všechny posluchače, prostě, kdo nesnáší takový vedro, tam mám zatažený rolety.
2: No vidíte, my jsme říkali, stížnosti nechte doma, není tady na ně prostor.
3: No právě.
2: Tak,
3: no,
2: tady jedna osvěžující.
3: Se
2: mějte se hezky, dobře. Naslyšenou.
3: Jo, taky,
2: mimochodem, zatemnit doma, zavřít okna po tom, co ráno pěkně vyvětráte, je jeden z nejlepších receptů, když si k tomu ještě pustíte nějaký ventilátor, abyste to do toho večera přežili pěkně v chládku s dostatkem tekutin.

0: Requiem, klasika, no jedna z mnoha, protože my hrajeme většinou jenom samé klasiky, tedy písničky, které nestárnou. A kdo dál bude vybírat? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milena s Chrudimi. Já bych sem chtěla teda mému úžasnému manželovi, který byl Ladislav, a dneska je Ladislav.
0: Ano.
1: Mu pogratulovat tam nahoru. Od Michala Tučního U nebeských brán.
0: Dobře, už to tady hledám a písnička je připravená. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Díky.
0: Tak a Michal Tučný je tady.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A vzkaz pro vás, telefonisty a e-mailisty a SMSkaře, od téhle chvíle už nepřijímáme žádné telefonáty, těch už bylo 6, takže dáme prostor ve druhé polovině také psaným písničkovým pozdravům a to jenom ale SMSkám a e-mailům, které stačily dorazit do času 12.30. Ostatní, které dorazily potom, tak přesouváme z kapacitních důvodů na podvečer. Lépe to zvládnout nejde. Tak, je to dobře, že si přejete. My jsme za to moc rádi, moc nás to těší, ale bohužel ta hodina prostě není nafukovací. 55 minut tomu vyhrazených je tak akorát pro 11, maximálně 12 přání. No tak, pojďme na to. Milí vy píšící, tak co to bude? Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Heleny Vondráčkové a to k polední kávičce pro Julii, Tondu, Dášu a Jirku Veselých do svita.

zítra by měly padnout 40. Dneska ještě teploty do 38 stupňů, ale koukám se na předpověď zítra skutečně 36 až 40 stupňů. Pak už ty teploty budou klesat, ještě v pondělí to vypadá. Víc si povíme po 14. hodině. Máme informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď jenom tak pro osvěžení a pro ochlazení, abyste věděli, tak třeba v Ružomberoku na Slovensku mají 29 stupňů Celsia, to je celkem příjemné. V Helsinkách ve Finsku 17 stupňů a nejchladněji. Teď tady vidím, že je třeba v Torontu, v Kanadě tam je 14 stupňů Celsia, tak tam se také konec konců koná světový šampionát ve fotbale, takže to mají celkem příjemné fotbalisté na hraní, vidíte. No ale pojďme si zase zahrát, ne fotbal, ale písničku Jahody Mražený pro radost a pro dobrou pohodu od Zdeny ze Svitavska.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční

0: pěkného. Zahrajte prosím písničku Podvod, bude to Magdě Smutné a Ivaně Doupovcové pro dobrou náladu, pro dobrý prázdninový start na brigádě. Holky, vy to dáte hned první den. Těšíme se, Němcovi.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Tak a ještě stihneme dvě písničková přání. Píšete třeba, zahrajte Zlatíčkovi k narozeninám a to si necháme na konec hodiny. Tak a protože vidím, že tady to jedno není přání, ale je to poděkování, tak jsme moc rádi, Karle a Laděno, že potěšila písnička v minulém pořadu. A co nám tady píšete? Zahrajte prosím písničku od Aby Andante. Bude to pro svátečníky Zdeňka, Pavel, jo, Zdeňka, Pavel a Šárka, tedy tři v jednom. Šárka Stejskalová. Dobře, tak já jdu hledat písničku Andante od skupiny ABBA, kterou samozřejmě najdeme a rádi zahrajeme v našem vysílání a už je připravená, tak tady je.

0: Andante, Andante, švédská legenda, skupina ABBA. Tak a teď poslední písničkové přání této hodiny. Víc už se opravdu nevejde do těchto 60 minut, tak zbytek zase v podvečer. Budeme moc rádi, když si napíšete nebo zavoláte. Necháváme kontakty samozřejmě k dispozici pro písemná přání od této chvíle až do té 17. Ale teď ještě pozdrav od rodiny Zlatíčkovi k narozeninám písničku Let Me Love You. DJ Snake bude připraven a s ním taky Justin Bieber. Tolik tedy poslední písničkové přání této hodiny, tak ať je vám dobře i v tomto parném horkém letním dnu. Michaela Spáčilová za 5 minut přinese další zprávy.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
5: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
4: Opravdu?
5: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
4: To je bezva, tam jedeme.
6: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
7: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
7: Střední školy Pardubického kraje čekají přes léto opravy. Chrudimská radnice chce prosadit stavbu náplavky u divadla. Česko zažívá tropický víkend. Meteorologové varují také před požáry. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 38 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Do některých středních škol Pardubického kraje nastoupí s prázdninami stavbaři. Budou pracovat na zakázkách, které není možné dělat za běžného provozu. Hejtmanství uvolní na letní opravy škol 30 milionů korun. Nejvíce peněz půjde na obnovu plynové kotelny a topení na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.
8: Stavební akce za skoro 4 miliony korun by měla přispět ke snížení energetické náročnosti budovy gymnázia. Stejnou částku dá kraj i na dokončení výměny osvětlení na střední škole stavební ve Vysokém Mýtě a další 3 miliony korun zaplatí i za rekonstrukci sociálních zařízení, vzduchotechniky a osvětlení na střední zahradnické škole v Litomyšli. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
7: Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit také vybudování náplavky naproti divadlu. Dokument má sloužit k tomu, aby úpravy příliš nenarušily vzhled města. Vysvětluje radní Chrudimy za Piráty Aleš Nunvář.
9: Nábřežní zdi, aby nebyly příliš velké, aby to bylo prostě pro naše město i takové funkční, tak jsme se domluvili, že my zafinancujeme studii protipovodňových opatření.
7: Farní sbor Československé církve evangelické chystá v Pardubicích nové komunitní centrum. Vypsal zakázku na demolici stávající budovy v Hronovické ulici, kterou nahradí pětipodlažní objekt propojený s kostelem. Náklady na stavbu odhaduje církev na 25 milionů korun. Meteorologové dál varují před extrémním horkem. Dnes a zítra mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Ty mohou navíc na Moravě vydržet až do pondělí. Lidé by měli hodně pít, ideálně čistou vodu, vyhnout se velké fyzické zátěži a nebýt dlouho na přímém slunci. Kvůli horku platí výstraha i před požáry, a to na většině území Česka. Lidé by také neměli rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými.
0: Počasí.
7: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno během dne, zejména na horách až polojasno. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak slabě klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
7: A ještě pohled na východočeské silnice. Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. V Přelouči v Pardubické ulici bourala motorka, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí za 37. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
11: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi. A pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u jeho českého tábora. Na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenko. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, jsme to hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posezením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady i sklípek? Hubertův špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěměch, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře. A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic, nebo Holubice obec, a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Šmíd a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V Doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Šmíd.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe, mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousku-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba, a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Šmíd, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno – Babina. Kde to tu najdem? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zazpomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnilina hor, a jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice přímo u lázní se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu, a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako vloni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900, to říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete chcete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda soukromé vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek Všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková,

Tak normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Česku je o víkendu extrémní horko, lidé by tak neměli podceňovat zdravotní rizika. Vonkův most v Pardubicích nebude mít po opravách cyklopruh. Řidiče na Vysočině čekají o víkendu zesílené policejní kontroly. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 38 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Horké a suché počasí zaměstnává také zdravotníky v Pardubickém kraji. Ohroženi jsou nejvíce seniori, kardiaci, onkologičtí pacienti nebo malé děti. Těm hrozí také vážné zdravotní potíže, i pokud zůstanou jen chvíli v zaparkovaném autě. Tam se teplota může během pár minut zvýšit i na 50 stupňů Celsia. Nebezpečná bývá ale také klimatizace, doplňuje primář geriatrie Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.
4: Doporučuje se tou klimatizací nechladit příliš, je nesmysl vychladit si auto na 20 stupňů a pak vystoupit ven do 35 stupňového horka, takže snažil bych se udělat si nějaké příjemné klima, ale nevystavovat se pak nějakému přílišnému teplotnímu šoku.
3: Pardubický vonkův most nebude mít jízdní pruh pro cyklisty. Provoz chodců a kol bude smíšený, tak jako před opravou přemostění. Podle vyjádření silničářů by se cyklostezka nevešla na chodník a s umístěním cyklopruhu na vozovku nesouhlasí policie.
5: Dopravní uspořádání na vonkově mostě bude stejné jako před rekonstrukcí. Pěší a cyklisté tak oproti původním plánům budou dál sdílet chodníky po obou stranách přemostění. Podle dřívějších sčítání tudy projedou 3000 cyklistů za jeden den. Plné zprovoznění stavby je v plánu 27. července. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Na víkendový provoz na Vysočině dohlíží zvýšené množství policistů. Kvůli začátku prázdnin očekávají hustší provoz, než je obvyklé. Na silnicích po celém kraji se po oba víkendové dny objeví zhruba 40 hlídek. Pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
6: Budou dohlížet, zda řidiči dodržují zejména v obcích nejvyšší povolenou rychlost, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek. Policisté se také zaměří na kontrolu, zda převážené děti jsou řádně upevněny v zádržních systémech.
3: V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Typlta. Autorka v Československu patřila do skupiny tzv. 36-tníků. Mezi nimi byl mimo jiné i Václav Havel nebo Josef Topol. V roce 1968 emigrovala do Francie. V 90. letech se stala laureátkou literární ceny Jaroslava Seiferta, před 15 lety získala také cenu FX Šaldy. Sport. Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburku a dva dny před startem Wimbledonu slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonka Osaková totiž ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
2: Počasí.
3: Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na horách až polojasno, nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů. Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. A zítra čekejte v regionu také jasno nebo skoro jasno. Nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku v Poříčí, u Litomyšle bourala dvě osobní auta na silnici nižší třídy, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 47. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Vysoké teploty, no a do toho navíc ještě začátek prázdnin. Vodní záchranáři v Seči na Chrudimsku mají velmi náročný start letošní sezóny. Za chvíli se za nimi podíváme s redaktorem Josefem Kopeckým a nabídneme vám v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petra Nováka, na Status Quo, také na Aničku Lenoxovou a nebo Jiřího Korna, a bude i Hanička písnička.
0: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

szívem hört, egy röpök klasszett díved a hrebet. Jaha, jaha. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej k lodníku, jako já, jo, jako já.

0: Dneska to vypadá, že padne teplotní rekord z roku 1935, kdy bylo naměřeno pro 27. červen zatím nejteplejší klima 37,2 stupně Celsia a nejchladněji pro zajímavost bylo zatím v roce 1923 jenom necelých 7,5 stupně. No, také pranostika pro dnešek říká, že prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. Tak toho se bohužel minimálně dnes a zítra asi nedočkáme, ale kdo ví?
1: Počasí.
0: O Jimrich Drapách z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám samozřejmě přiblíží, jak ty tropy budou vypadat dnes.
2: Dneska jasno, nebo skoro jasno. O plných hodinách se přechodně, hlavně na horách, může vytvořit nějaká kupovitá oblačnost, ale bude to bez srážek a ty teploty vysoké, 35 až 38 stupňů a vítr slabý, promínlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Roztají polínky kam mírně nepříznivé, ale během potom budou většinou dobré a bylo na stupň číslo 3, vysoká zátěž.
0: Tak pozor na to, milí posluchači. Mimochodem, pane Drapáku, zítra teploty jak budou kulminovat a co bude dál?
2: Zatím to platí, že by měl nejvyšší zítra, asi nás čeká tropická noc. I dneska už byla, ale zítra to bude ještě teplejší, 23 až 20, takže na hodně místech se můžeme dostat té tropické noci a na obloze jasno, vítr slabý, proměnlivý, běhne potom místy mírný z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a zítra by to mělo vrcholit to horko 37 až 40 stupňů a jasno nebo skoro jasno a slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zatím to vypadá, že v pondělí by nás začala postupně ovlivňovat studená fronta, ale ještě před ní by nám asi ty poty vystupovaly vysoko, 31 až 35 stupňů a nějaké bouřky a přánky by se objevily pravděpodobně někdy později večer nebo potom v noci z pondělí na úterý a tam by se nám už potom v úterý mohlo ochladit, tam ty maxima 23 až 27 a na obloze zataženo opět na večer, potom opět na většině území nějaké přehánky i bouřky a i ve středu potom více srážek, kde na většině území se vyskytne občas zdrženo přehánky a ty teploty by byly příjemný nějakých 21 až 25 stupňů.
0: Tak děkujeme do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu, jak jste slyšeli, když to vydržíme dnes a zítra a taky ještě částečně v pondělí, tak pak už přijde ochlazení a dokonce by mohlo i sprchnout. No ale tropický víkend vylákal spoustu lidí k vodě, třeba na Sedskou přehradu a záchranáři na Sedské přehradě tak mají perný začátek sezóny. My se tam podíváme s Josefem Kopeckým už za chvíli.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: na Tomáše Kluse v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Česko zažívá velmi teplý tropický víkend. Výstra meteorologů na velmi vysoké teploty platí po celém území našeho kraje. Možná proto už jste, anebo minimálně ještě během odpoledne zamíříte někam k vodě. Usecké přehrady, no tak tam už dohlížejí na bezpečnost plavců vodní záchranáři. Jaký je vlastně start letošní sezóny? Tak to zjišťoval redaktor Josef Kopecký. Josefe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak popiš rovnou tedy, jak to u přehrady vypadá. Je začátek prázdnin znát?
1: Je znát a hned na první pohled, když jsem kolem poledne přijížděl, tak už bylo hlavní záchytné parkoviště obsazené. Plno je i v kempu, na pláži jsou teď odhadem stovky lidí a ve vodě hlavně děti s kruhy, madračkami, lehátky, přehradu brázdí, pedalboardy i šlapadla. Nejvíc na dračku jdou místa ve stínu, je tady nějakých 33 stupňů, takže se lidé snaží najít úkryt pod stromy nebo pod slunečníky.
0: No tak ona Setská přehrada má trochu výhodu v tom, že o něco výš než třeba Chrudim nebo Pardubice. Tak co vlastně ale v tomto vyvýšeném místě na přehradě záchranáři nejčastěji řeší?
1: No, zatím naštěstí zasahovat nemuseli, posunuli start sezony, protože prázdniny začaly letos něco dřív, ale zatím je relativní klid. Podle záchranářů ty vysoké teploty můžou hrát roli, lidé jsou na sebe opatrnější a dávají si víc pozor. Horší jsou podle nich, podle jejich zkušeností naopak prudké změny a výkyvy počasí, to bývá úrazů víc a ve statistice jasně vedou nehody a zranění spojená s alkoholem.
0: No a jak dlouho vlastně budou na bezpečnost Usecké přehrady záchranáři dohlížet?
1: Vydrží tady celé prázdniny, slouží non-stop v režimu 24/7, většinou má posádka 3 členy, dnes už jsou na ten začátek 4. Kromě pohotovosti na stanici také pravidelně výjíždějí na kontrolní jízdy po přehradě, aby se přesvědčili, že někde není nějaký problém. A také vypomáhají klasickým záchranářům, kteří mají základnu hned naproti kempu, pokud si tedy jejich pomoc vyžádají.
0: Říká redaktor Josef Kopecký, toho času na Setské přehradě, kde už to žije prázdninovým provozem. Josefe, zdravíme na Setskou přehradu. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Strach, já to zvládnu, ujišťoval nás Jiří Korn přesně o 14:30 v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli mídlový princ Václav Neckář, rande u zdinářků si dáme s Hanou Zagorovou a přijdou i bratři Bellamyovi, tedy Bellamy Brothers. To budou písničky, které nestárnou v odpoledním tropickém playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Teď ale o Josefu Sedlákovi, který byl původně vrcholovým basketbalistou, později výtvarníkem a autorem básní a zcela propadl divadlu a hraní. Své loutkové divadlo pro děti nazval Strejda Šumař a jezdí s ním většinou po okolí Pardubic. Redaktorku Miladu Velehradskou zajímalo, co ho k tomu vlastně vedlo a taky, jak si s divadlem vede.
1: Jsem tu pohádku byl jednou jeden, přepsal sám pro sebe a mám to v nabídce jako kramářskou pohádku z obrázky, jak bývá na poutě trhy, jarmarky a jiné taškařice. A udělal jsem ten pořad o Edith Piaf. Přidal jsem k tomu pořad francouzský šanzon v běhu 20. století. Mám tam ještě jedno představení poezie. Jedná se o Villona a Preverta a prokládám to dobovou hudbou, to znamená 14. a 15. století a promítám u toho Prevertovy koláže. Samozřejmě ty pohádky mě zajímá, baví asi ze všeho nejvíc. Já jsem nás pojmenoval jako potulní šumaři, ale říkám to o mně a o loutkách, ale jinak teda vystupuju jako Strejda Šumař. Děti prostě s tou loutkou, s princem, s princeznou žijou.
2: Nepostrádáte pomoc?
1: Jsem zjistil, že to je to nejlepší, co jsem mohl udělat, že jako vypravěč provázím příběhem teda ve verších, což ku podivu děti oceňují velice, i samozřejmě paní učitelky, ale nemám napsaný pevný scénář, prostě jenom bodově, o čem se má mluvit, co se má stát, takže každá pohádka, každé představení je v podstatě originální a neškolí teda věc, že děti jsou tak bezprostřední, že jsou schopny vstoupit do toho představení, se zeptají proč a jak to je. A to mě jako baví, to je ono.
2: Takže improvizace velká.
1: Často, ale v podstatě samozřejmě, když něco popletu nebo zapomenu a tak dále, tak mám samozřejmě výčitky svědomí.
2: Ale děti vám to odpustí.
1: Ale pokaždé se dostaneme tam, kde máme být a je to prostě bezvadný pocit potom.
2: Kde hrajete, kde máte šanci?
1: Já jsem našel skvělé zázemí třeba v Cholticích, centrum denních služeb. Často vystupuju třeba v Heřmanově městci, Ronov nad Doubravou, to je koníček pro radost.
2: Jste byl sportovec, basketbalista, takže těma nohama stojíte dost pevně na zemi.
1: Já myslím, že ano.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Kapela Divoký byl a jejich lahůdky, tak František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká, anebo Saskia Burešová. Proč říkám tahle jména? No, protože to je desítka finalistů jubilejního 30. ročníku posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. V prvním kole jednoduše od vás získali největší počet hlasů a vy teď až do konce září můžete rozhodovat o tom, kdo z této desítky bude tou osobností nejšarmantnější. Hlasovat můžete buď elektronickou poštou, a to na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz, případně třeba ještě SMS zprávami ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení osobnosti na číslo 736 30 40 30 a také klasicky poštou na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Stavba nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by měla začít z kraje roku 2027. Lidé by při horských túrách neměli podcenit počasí. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Začátkem příštího roku plánují silničáři zahájit dlouho připravovanou stavbu nového mostu kapitána Bartoše přes Labe v Pardubicích. Nahradí dosavadní starý most, na kterém je kvůli jeho technickém stavu omezená doprava. Nový most by měl být hotový na jaře 2028 a stát bude přes 300 milionů korun. Součástí přemostění budou chodníky pro pěší a cyklisty, říká náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
5: A zároveň součástí toho nového přemostění bude i mimoúrovňové křížení cyklistické stezky, která teď vede vlastně úrovňově, že lidé musí sesedat z kola a musí přejet vozovku a nově to bude podobně jako na mostu Pavla Vonky, že ty cyklisté budou moci komfortně podjet mostem a pokračovat podél řeky Labe dál.
4: Dopravu mezi hlavním nádražím a sídlištěm Polabiny zabezpečí aktuálně budované mostní provizorium. V provozu bude od září. Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty ani při výletech na horské hřebeny. Lidé by měli přizpůsobit délku i náročnost tur aktuálnímu počasí, nezapomínat na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností odpoledních bouřek, říká náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.
6: Jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že může přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
4: Bezmála 70 záchranářů a hasičů odletělo dnes v 11 hodin z letiště Václava Havla v Praze do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
7: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
8: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun pomocí NATO.
7: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
9: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
7: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: V noci na dnešek zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů František Vindl. Bylo mu 102 let. O Vindlově úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Vindla kvůli tomu věznili.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů. Na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11 za 73. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: V seriálu Naše nej krátce před 3:15 se vydáme do regionálního muzea v Litomyšli. Mají tam totiž sbírku fondů, kterou rozšířili o specifické plakáty. Podrobnosti uslyšíte od redaktorky Terezy Brázdové a uslyšíte i písničky, které nestárnou. A to od Valdemara Matušky, taky od kapely Kamufláž, přidá se i Věra Špinarová a nebo Paul Young.
10: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás strach tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

Slavíci z Madridu od Valdemara Matušky, další písnička, která rozhodně nezestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Teď ale jedno upozornění pro vás, kteří jste se chystali na zítřejší vystoupení Radůzy v rámci hudebního léta v Heřmanově Městci, tak s ohledem na extrémní počasí po dohodě s interprety je právě tento zítřejší koncert zrušený. Náhradní termín byl stanoven na neděli 13.9. od 17 hodin. Vstupenky tak zůstávají dál v platnosti, ale samo sebou, pokud byste chtěli vrátit peníze, tak to bude samo sebou možné. Vstupenky budete mít možnost vracet a peníze za ně budete dostávat během kteréhokoliv dalšího koncertu konaného v rámci Heřmanoměsteckého léta. Samozřejmě organizátoři se velmi omlouvají za zrušení tohoto koncertu, ale provedli to samo sebou s ohledem na hrozící 40-ková vedra, tedy nechtějí rozhodně ohrozit zdraví jak umělců, tak i vás, návštěvníků.

0: Lásko nečekej, vyzývala Věra Špinarová, 10 minut před půl čtvrtou. Pardubický sportovní park letos slaví 10 let. Za dobu své existence přilákal do areálu v parku na Špici více než 100 000 dětí, které si mohly vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Organizátoři na letošní jubilejní ročník připravili i několik novinek. Třeba knihu mapující desetiletou historii akce, program nejenom pro děti, ale i pro seniory a vlastní mobilní aplikaci, kterou si můžete případně už teď stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů. Co všechno nabídne, zjišťovala redaktorka Šárka Rusnáková.
1: Máme tady novinky, které se propisují z webu. Je tady rychlý rozcesník typu program na jednotlivé dny, kde si můžu dát do oblíbených zajímavé události. Je tady digitální hrací karta, kterou si vlastně můžu naskenovat a pronést si tu kartu do telefonu.
2: Mobilní aplikaci sportovního parku Pardubice představuje Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision. Novinka přináší řadu užitečných informací pro návštěvníky akce, včetně mapy parkovišť. Už teď si v ní mohou zájemci prohlédnout také jednotlivá sportovní stanoviště a přečíst si podrobnosti o klubech.
1: Tady jsou veškeré vlastně body sportovišť, je tady fanzóna, každý stanoviště sportovní má svoje číslo, případně písmenem jsou partnerská stanoviště označený nebo turistická centra, ikonkou třeba pedalboard, počůvna u parkoviště za automatickými mlýny.
2: Takže vlastně už teď se dá stáhnout ta aplikace a vidět, co kde bude.
1: Ano.
2: Třeba stanoviště 7.
1: Na stanovišti 7 můžeme vidět, že tady je Karate Lions Pardubice zapsaný spolek a Might Sport Pardubice. Potom si můžu prokliknout konkrétní klub, vidím jeho informace a můžu si ho zobrazit na mapě, případně vidím, v kterém turnusu nejbližším je na parku, tudíž a můžu si ho přidat rovnou do oblíbených, takže můžu naplánovat si vlastně rychle program a vidět kluby, který chci navštívit během sportovního parku.
2: V parku na Špici, ale také u automatických mlýnů a sféry, bude letos rekordní počet stanovišť. Do akce se navíc zapojilo více klubů než v minulých letech, doplňuje manažer Pavel Stara.
3: Více jak 60 klubů plus, který budou na jednodenní, než se tam otočí nějakých 80 jako subjektů. Stanovišť máme letos 24 plus 8 variabilní, tak jsme taky se rozrostli. Máme tam i úplně nový sport, čebumba, takže na to jsme taky zvědaví. Nově budeme dávat dárek, pokud absolvují úplně všechny stanoviště.
2: Letošní sportovní park nabídne program nejen pro rodiny s dětmi, ale nově také pro seniory. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Právě sportovní park byl ideální příležitostí, jak se ještě snažit více rozhýbat seniory. Takže jeden den bude speciálně i v rámci sportovního parku věnován této cílové skupině, aby nebyly v roli v uvozovkách pouze doprovodu svých vnoučat. Tak bude vytvořena pro ně speciální zóna, kde budou sportoviště a stanoviště, které oni si budou moci bezpečně aktivně vyzkoušet.
2: Desátý ročník pardubického sportovního parku začíná 1. a skončí 9. srpna. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako módní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 27. června, Světový den sdělovacích prostředků a Světový den rybářství. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
4: Ahoj.
2: Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
5: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviška Landra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Letadlo francouzské společnosti Air France Tel Avivu do Paříže s 248 cestujícími, z nich asi 100 Izraelců a 12členou posádkou, bylo uneseno před 50 lety v roce 1976 po mezipřistání v Aténách. 600 teroristů přinutila posádku změnit směr letu nejdřív do Libye, pak na ugandské letiště Entebbe. Tam se k ním připojili další 3 teroristé. 4. července všechny rukojmí brilantní záchrannou akcí osvobodilo izraelské komando. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. Takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda si před 20 lety vyslechl u pražského vrchního soudu za 3 vraždy doživotní trest. O 4 roky později ve Valdicích spáchal sebevraždu. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.

0: Pound, tak to byly škatule, které rovnala kapela Rangers neboli Plavci. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice za chvíli Blondie a nebo Jakub Smolík, ten bude zachraňovat milenky. Ale ještě předtím seriál Naše nej, jak jsme slíbili, vypravíme se do regionálního muzea v Litomyšli a součástí jeho sbírkových fondů jsou totiž specifické plakáty. Pocházejí hlavně z 50. let minulého století a období násilné kolektivizace. Letos si tak připomínáme 75. výročí zahájení akce Kulak, která měla definitivně zlikvidovat selský stav vystěhováním rodin odsouzených sedláků z jejich vesnic. Právě tyto plakáty Kulaky veřejně označovaly a informovaly o jejich odsouzení. Od reportérky Terezy Brázdobé se o tom teď dozvíte podrobnosti. Mimo jiné také o připravované výstavě. A začne úryvkem jednoho z dobových plakátů.
1: Kulak Václav Zindulka ze Sebranic za první pololetí roku 1954 nedodal veřejnému zásobování 6000 litrů mléka a 2000 kusů vajec. Lidovým soudem v Litomyšli byl usvědčen ze sabotáže a byl mu uložen trest 18 měsíců odnětí svobody nepodmíněně. Tak bude potrestán každý kulak a spekulant, který se řídí heslem zrádců. Pracující se nebudou bát vytáhnout kteréhokoliv sabotéra za límec a ukázat ho v pravém světle. Tak to je citace z plakátu, který je součástí fondu Historie zemědělství na Litomyšlsku v Regionálním muzeu v Litomyšli. A historika Martina Boštíka se zeptám na to, kolik těch plakátů v tom fondu je jako svědků historie 50. let minulého století.
2: Je jich několik desítek, přičemž některé opravdu jsou výjimečné a adresně poukazují na konkrétní dědince, kteří tedy sabotovali dle rozsudku a dle mínění tehdejší moci zásobování obyvatelstva tím, že nebyli schopni dodávat teda zemědělské produkty.
1: Ty plakáty má muzeum už dlouho, nebo i v dnešní době se třeba objevují někde v zemědělských usedlostech na půdách?
2: To, co je tedy u nás v muzeu, to už je trvalou součástí dlouhodobě našich sbírek, ale samozřejmě ještě není vyloučeno, že někteří lidé mají doma taky tyhle ty pozůstatky toho, jakým způsobem s nimi tehdejší moc nakládala. Ono, to byly dost výjimečné záležitosti, které hlavně se vyskytovaly v první polovině 50. let, kdy ty lidi byli otevřeně ostrakizováni, pojmenováváni a byly tam vyjmenovány i prohřešky, kterými se provinili teda proti hospodářskému řádu a zároveň tam byly takové ty komentáře, že oni jsou na straně přisluhovačů imperialismu a podporovatelů války, řekněme. I tyhle ty věci i tenkrát tedy mezi lidmi budily poměrně nevoli, protože běžným občanům připomínali teda ty protektorátní plakáty se jmény popravených za Heydrichiády. Takže i proti tomu i v 50. letech veřejné mínění mnohdy vyjadřovalo tedy velkou nevoli.
1: My musíme připomenout, že tyto plakáty byly vyvěšovány na vylepovací plochy, na sloupy, někde na návsích a vlastně lidé si tam četli o svých sousedech.
2: Tyhle ty plakáty často byly součástí rozsudků, kdy za zveřejnění nálezu si museli sami ti odsouzení zaplatit a museli sami jaksi o sobě dát informovat, že jsou tedy škůdci společnosti. Ale, jak jsme říkali, budilo to tedy značnou nevoli.
1: Vy jste se určitě při svém bádání setkal s mnoha příběhy s konkrétními osobami, který vás oslovil.
2: No, těch příběhů samozřejmě nepočítaně zahrnují i sedláky, kteří byli aktivními odbojáři za druhé světové války, byli v koncentračních táborech a posléze byli odsunuti ze svých domovů. Ale jedním z takových, řekl bych, nejtragičtějších je případ sedláka Františka Fulíka z Horního újezdu, který tedy vstoupil do družstva dobrovolně na jaře roku 58 a v roce 1959 byl obviněn zase na jaře z toho, že si ponechal velkou zásobu zrnin z doby svého soukromého hospodaření, ačkoliv on tvrdil, že odevzdal a opravdu odevzdal všechno to, co po něm JZD požadovalo při vstupu do družstva, tak byl obviněn z toho, že si ponechal tedy tu velkou zásobu a že se bude obohacovat postupně na černém trhu tím, že bude mít velké množství záhumenkových slepic a zvířectva domácího. No, byl odsouzen a prostě Jáchymovi ho zabili. Takže v roce 60, kdy byla kolektivizace dokončena, v lednu se konal v Dolním újezdě pohřeb za asistence značného množství příslušníků Státní bezpečnosti a byla to naprosto nesmyslná smrt člověka, který měl všechna kladná hodnocení i od předsedy JZD z obce, bezkonfliktní, všechny příkazy, pracovní povinnosti v JZD plnil, politicky byl neproblematický, neangažoval se ve veřejném mínění proti současnému režimu, ale prostě skončilo to tragicky.
1: Ty plakáty vlastně uvidí i veřejnost.
2: Určitě ty plakáty, zejména tyhle ty unikátní s konkrétními jmény a proviněními, ty budou i na výstavě, která v našem muzeu tedy bude probíhat od října.
0: Říká kurátor a historik Regionálního muzea v Litomyšli Martin Boštík. Podrobnosti, včetně fotografií, dobových plakátů a také dalších podrobností a neskrácené reportáže najdete na našem webu.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jakub Smolík zachraňoval milenky a vy se pokud možno zachraňte před vedrem. Zítra prý bude ještě hůř, ale pozor, už dnes padnul teplotní rekord v Doksanech na Litoměřicku. Totiž naměřili 40,6 stupně Celsia. Tak do parného odpoledne pošleme ještě kapelu Olympik, písničku Jednou, pak už Michaela Spáčilová s dalšími zprávami a po nich Hvězdné návraty. Dnes bude přímo hostem Patrika Rozehnala ve Hvězdných návratech František Ringo Čech, tak se můžete zase těšit na pořádný kopec zábavy.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kvůli opravě železničního uzlu v České Třebové budou o prázdninách první výluky. Pravidelné setkání obyvatel světa s vedením města bude také o prázdninách. Teploty v Česku během dnešního odpoledne překonaly 40 stupňů Celsia. A také zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. České Třebové pokračuje oprava železničního uzlu za 20 miliard korun. Stavbaři aktuálně pracují na prodloužení nádražního podchodu, staví napájecí stanici, přidávají další koleje v odjezdové části stanice a opravují dva mosty přes Zádolský potok a koleje ve směru na Třebovici v Čechách. Co bude následovat, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Během prázdnin tady budou probíhat taky práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách a Opatov. Tyto výluky sice budou začínat postupně, můžou mít ale vliv na plynulost a případné zpoždění vlaků.
2: I během letních prázdnin budou mít obyvatelé Svitav možnost setkat se s vedením města. Tradiční kafárna, neformální setkání s radními, se bude konat každé druhé pondělí dopoledne na terase Langerovy vily. Lidé tam mohou přijít se svými podněty, připomínkami i otázkami, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Na kafárně, která probíhá od začátku loňského roku, jsme se sbírali doposud zhruba 220 podnětů, z nich se již podařilo vyřešit téměř polovinu. V létě bude probíhat kafárna výjimečně pouze v dopoledních hodinách a to opět každé druhé pondělí v měsíci.
2: V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Před 15:00 odpoledne hodnotu zaznamenala měřící stanice v Řeži u Prahy. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Ten zároveň varuje, že teploty během dne ještě dál porostou. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině Česka ještě zítra a na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují i před rizikem požárů. Sport. Česká fotbalová reprezentace se vrátila z mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Severní Americe vybojoval jediný bod a tým tak nesplnil cíl postoupit ze skupiny. Za zklamání označil vystoupení českého týmu po příletu i trenér Miroslav Koubek.
5: Myslím, že tohle si nikdo z nás ani nepředstavoval. To, že jsme se kvalifikovali do play-off, je pro nás obrovskou odměnou. Pro každého fotbalistu je to zkrátka sen. Hrát proti Argentině s Lionelem Messim.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio bude na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát, v plicích krev a kosti.
3: On nás zavřel. Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech. Já!

0: Díky.
1: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice a v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami, prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby si je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Typni si.
0: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
1: Co jde?
0: Dobrý počet.
1: No dobře, no. Když jsme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
2: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 10.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba víc drážistů?
3: No, asi ne.
0: Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růst, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
4: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
5: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky. No.
6: Český rozhlas Pardubice.
7: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl. Takže to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord a to je It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botác
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě Tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak od teď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničková.
7: Já taky ne.
5: Ne.
7: Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Co z toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene štyme Ausprák. Ty seš goldene štětec Ausprák.
0: Majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.
9: 2,50 Kč za

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatreská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se, Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No, tak ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já tam byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten soubor bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no, to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyři lístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se prostě, to se nedá chytat.
2: Poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Pardubice.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak jsem vždycky, to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
0: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metro.

0: Kdy jste se potkali poprvé?
1: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou tvrdou muziku a já znám nějakýho Schillingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech a hned jsme si s Jirkou Schillingerem padli do oka. Řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
0: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringočech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
2: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
3: No.
2: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
3: On tomu rozumí. Je počítač, myslíš, no, ne Novotný?
2: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
3: On neví, co je dum-dum.
2: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsme, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říká, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
3: Ano.
2: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
3: Jako na té klávesnici.
2: Ano. Ať vidí.
3: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
2: To je obžaloba, to je obžaloba.
3: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
2: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
3: Ano.
2: A já ho teda musím psát na něm.
3: Na počítači,
2: no a...
3: Ty mu nemůžeš přijít na jméno,
2: no,
3: ani jako...
2: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringočecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
1: Tak volně, co paníte, že komik jaksi není moc není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají.

0: Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem. Já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
1: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
1: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
3: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
1: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
3: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirady, dej mi hubičku.
1: Fuj, hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
3: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
1: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
3: No když mě chytíš, tak co?
1: Ale já tě stejně nedohoním.
3: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
1: Když tě chytím... Nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
3: Tak Ctirade, já se teda otočím,
1: tak
3: jo?
1: Tak se otoč.
3: Tak.
1: Ale je to síla, Šárko.
3: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
1: Když tě chytím... Taková čuňárna. No. Musíš mi dát květinu.
3: Víš co, do toho háje si jdi sám.
1: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
3: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
1: Zbláznila jsi se? Když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
3: Na řípku jako na hradu.
1: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
3: Myslíš Germáni?
1: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
3: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
1: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
3: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
0: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
0: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Krajští zastupitelé schválili vznik rozvojového fondu Pardubického kraje. Pomáhat bude sociálně ohroženým regionům. Ve třídách mateřské škole Luční v Poličce bude více dětí, než povoluje zákon. Hasiči dostali pod kontrolu požár v pražském Suchdole. Sedm jich museli záchranáři ošetřit kvůli přehřátí. Zítra čekejte v regionu jasno a teploty do 40 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubické hejtmanství navýší pomoc pro hospodářsky ohrožené regiony. Zakládá kvůli tomu vlastní rozvojový fond, ze kterého bude obcím přispívat na různé projekty. Například na stavbu startovacího bydlení, obnovu bývalých průmyslových zón nebo na vylepšování zdravotnických a sociálních služeb. Zřízení fondu schválili krajští zastupitelé.
5: Rozvojový fond Pardubického kraje by měl letos hospodařit s počátečním vkladem ve výši přes 60 milionů korun. Peníze bude obcím rozdělovat prostřednictvím dotačních výzev. Vedle bezúročných půjček, dosavadních dotačních programů a projektu Homerun jde podle kraje o další nástroj, jak zlepšovat kvalitu života v sociálně znevýhodněných oblastech, mimo jiné na Svitavsku a Orlicko-Ústecku. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Radní v Poličce schválili navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy Luční o 4. Zatímco zákon stanovuje maximální kapacitu 24 dětí na třídu, zřizovatel může tento limit navýšit. Důvody vysvětluje mluvčí města Naděžda Šauerová.
6: Ředitelka mateřské školy Luční Polička požádala o schválení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě tak, aby bylo možné přijmout další polické děti, zejména dvou leté. Za každé přijaté dvouleté dítě se totiž odečítá jedno volné místo navíc.
4: Hasiči dohašují požár truhlárny a skladu v pražském Suchdole. Oheň už mají pod kontrolou, na místě ale zůstávají i kvůli rozebrání poškozené konstrukce. Informovali o tom na síti X. Kvůli přehřátí museli záchranáři ošetřit sedm zasahujících hasičů. Vyhlášený byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4 a dva lidé se ještě před příjezdem jednotek sami evakuovali. První prázdninový týden přináší tropické teploty. Odpolední maxima se dnes budou pohybovat nad 40 stupni Celsia. Zítra může být na některých místech i 41 stupňů. To hlavně v nížinách Polabí a Poohří. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
7: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
4: Začátkem týdne už by ale vlna veder měla končit. Bude oblačno až zataženo. Od pondělí pak čekáme postupně na celém území přehánky nebo bouřky, místy i silné. A teploty ty budou postupně také klesat a v polovině týdne naměříme kolem 24 stupňů.
0: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů. Na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Bartošovicích v Orlických horách. Bouralo tam na silnici číslo 311 osobní auto s motorkou. A porouchané auto překáží na dálnici D35, stojí za 169. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tak v Čechách dnes padaly teplotní rekordy, maximum tuším 40,6 stupně Celsia, ale pozor, v Německu 41,5. No tak mám takový pocit, že zítra se třeba i té 41 u nás také dočkáme. Tak do rozpáleného kraje teď startujeme písničky od srdce a také jednu pro osvěžení na začátek.
0: Písničky od srdce a Jan Vamp.

0: To jsem si dovolil. Jsem si dovolil. Na ukázku.
1: Ano, přesně, jedna zimní, aby nás osvěžila. Tak, telefon 726-46-48-48, SMS-kové číslo 90-01-04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu a e-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz. Startujeme.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A co si dáme na úvod? Haló?
3: Ahoj, Honziku, tady Slavoj ze Cereu.
1: Nazdar, Kaťáku, tak povídej.
3: No, dám si asi Vojník, Ypsilon, Galatiku.
1: Dobře, tak, vzpomínka na vojnu?
3: Jo.
1: Jo, tak. Dobře. Kde jsi sloužil mimochodem?
3: V Brně.
1: V Brně. A byl jsi u tankistů nebo...
3: Byl jsem týrový zabezpečení.
1: Jo, takhle, no jo. Dobře, tak jedna vzpomínková teď pro tebe. Naslyšenou.

0: možná i tohle byla vaše vojnová písnička. Vojny XY hlásí příchod kapela Katapult. No teď by měl hlásit příchod další z vás, volajících na lince 726464848. Kdo pak to je? Haló?
1: Krásné, dobré odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
0: Ondra z Rakovnicka. Tak Ondřej, jak přežíváte stále ještě ty tropy na Rakovnicku?
1: No, vedro tady je, nevím, kolik přesně stupňů, jestli 35 tady bylo, ale my se máme dobře, protože my tady máme bazén, přesně, když jsem tam byla, máme tam asi 34 stupňů.
0: No tak to je krása, to vám teď mnozí jistě závidí. Tak co vám zahrajeme na Rakovnicko?
1: Prosím vás, já bych dneska nechal zahrát písničku dětem a máte tam, prosím, od Petra Zkoumala, Když jde malý bobr spát.
0: To myslím, že určitě máme. Když jde, než jede malý bobr spát, tak schválně. Písnička by tu být měla a je připravená.
1: Tak já bych to poslal samozřejmě, jak jsem říkal, všem dětem, ať si užívají prázdniny a odpočinou si od školy. Pošlo to pro vás, pane Vamberský, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice, všem přeji krásný víkend. A co říkáte na ty nahrávky? Dorazily vám e-maile?
0: Dorazily, je to velmi zajímavé.
1: A pokud mi přijdou další, tak budete chtít ještě poslat.
0: No, rozhodně, tak, rozhodně, posílejte určitě.
1: Jo, já právě nevím, aby vás zase moc nepřetížil.
0: No, ne. To já si to rád poslechnu.
1: Aby mi ten pán ještě něco nahraje, protože z toho, co jsem vám psal, to vypadá. Já jsem mu samozřejmě velice vděčný za to, že to pro mě nahrává a moc za to děkuji, ale asi úplně nenahraje to, co bych rád slyšel.
0: Vy myslíte nějaké ty ruchy ze studia?
1: No, taky a konkrétní pořad taky jeden a překvapilo mě, že mají novýho moderátora a jeho hlas byl velice příjemný a melodický a proto bych toho rád slyšel co nejvíc. No, uvidíme, jestli něco bude, protože pokud už nic nebude dalšího, tak už asi další nahrávky nebudou, protože Češi ve městě Vlava jen tak asi úplně nejsou, no, což je škoda.
0: Přesně tak. No, teď pro ukázku posluchačům taky kousek pustíme z toho posledního záznamu, co jste mi poslal. Aby věděli, o čem si povídáme. Tak mějte se hezky zatím, Ondřej.
1: Takže to můžeme pustit. Ano. Já doufám, že jo, že hlavně, aby se to neobjevilo nikde na internetu.
0: Takhle zní to vysílání. Jak jste říkal tu stanici ještě jednou?
1: Přesně se jmenuje 102.1 Ilasi FM, ale kdybyste pustil tu druhou nahrávku, na začátku je ten moderní jingle, ale to nevím, jestli tam jste.
0: Tak jingle posílat pouště nebudeme, tohle stačí, aby aspoň posluchači věděli. To je Tanzánie, vidíte, jste říkal.
1: Ano, je to z Tanzánie, je to výstavová. No ale je to křesťanská hudba a pak je tam kousek toho pořadu.
0: Dobře, tak jdeme na písničku. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Někdy naslyšenou.

0: Bobr spát, Bobr spát. Petr zkoumal v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a někdo opět by měl číhat na drátě, tak kdo pak to je? Dobrý den.
1: Zdravím, tady je Sváťa.
0: Sváťo, tak
1: nevím,
0: co to bude?
1: Nevím, jestli se podaří Matahari od Mňágy, a oddechovka.
0: Já se mrknu, Matahari nemáme.
1: Jedno slovo, je to jedno hromady.
0: Ano,
1: slovo.
0: Ano.
1: Tak nemáte.
0: Ne.
1: S někým i není to.
0: Ne.
1: Tak potom bych se vrátil do tvrdé reality, Nádraží od Michala Tučného.
0: No tak to máme určitě. Nádraží, tak to bude určitě od Michala Tučného Nádraží. Tak, už ho lovím. A komu to bude?
1: No tak všem, co musí jezdit vlakem, že jim to nezávidím.
0: To je pravda, některé vlaky ještě nemají klimatizované vozy, no jo, no. Tak, a klasicky nádraží nebo prázdný nádraží? Nádraží, normálně nádraží, oni jsou dvě
1: typy. Já myslím, že to je jenom nádraží,
0: jenom nádraží, no uvidíme.
1: Nejsem si teďka úplně jistý.
0: No uvidíme, no. Necháme se překvapit, tak jo. Mějte se hezky, Sváťo, naslyšenou.
1: Naschle.

Tak zdravíme na všechna nádraží, kde nás teď třeba posloucháte. Pojďme na další vaše písničkové přání. Sáhneme teď také po jedné SMSce na čísle 90 011 04. Píšete, už jste dlouho nehráli písničku Adresa nebe od Věčné rodiny.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
4: A někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
5: Zdravím, Pavel Lubník, Ulančkrona.
4: Pavel Lubník, Ulančkrona. Tak, jak to u vás vypadá, Lubníku?
5: Ale dobrý, chtěl bych všem klukům, co jsme se dneska setkali na Pastvinách po 40 letech z vojny z Čáslavy, zahrát od
4: ještě jednou?
5: Blízko nás.
4: Tak, teď nám to vypadlo, rozuměl jsem blízko nás, takže kapela Kern. Tak, no jo, Pavel už tam není, nevadí.
5: Jo, jsem.
4: Jo, výborně, akorát, že to vypadlo, už jsme vás neslyšeli potom.
5: Super.
4: Takže Kerny dáme.
5: Ano, a se vaří.
4: Dobře, mějte se moc hezky, naslyšenou.

Tomuto hudebnímu stylu se říká agrometal u nás. Svého času byl hodně oblíbený, využívali ho a hráli třeba kapela Turbo, kdysi kapela Komunální odpad, nově se pak přejmenovali na Komunála nebo Harley a také další a další party. A nebo i kapela Kern, kterou jsme teď slyšeli. Písnička Blízko nás. No, Blízko nás je další písničkové přání. Tak pojďme se podívat zase do SMS-kového nebe, co pak nám pěkného píšete. Chtěli byste pro Madlenku a Mikyho do Kunčiny, protože si hrají s koťaty, zahrát písničku Tomu náležící.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co

0: tě.
1: Haf, haf.
0: Spalo v botě.
1: Haf, haf.
0: Nehas, co tě.
1: Haf, haf.
0: Nepá, nepálí.
1: Ano.
0: A my jsme kotě. Spáti v botě.
1: Mňau, mňau.
0: Po robotě.
1: Mňau, mňau.
0: Nechali.
1: Jaký velká klasika. Malé kotě spalo v botě, Jiří Suchý, Valdemar Matuška a někdo na drátě. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
1: Zdravíme do České Třebové, tak povídejte, přežila jste vedra, přežila?
2: Já klidně.
1: No, jo,
2: no já jen říkám, že se máme v létě vypotit,
1: zimě
2: vymrznout, jako to bylo za našich mladých let.
1: No, jo.
2: Nebudem si naříkat, musíme být rádi, jaký to máme.
1: Ano.
2: A chtěla bych zahrát nechat od Jakuba Smolíka, Říkej mi táto. Ta se mně taky moc líbí. A chtěla bych to nechat zahrát všem dobrým lidem a Třebováci, ať k vám taky víc volaj. Moc jich neslyším.
1: Tak uvidíme. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Já vás zdravím, mějte se tam krásně. Máte tam, doufám, příjemně.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A máme tu příjemně.

0: toho Viktora Genzerová, Jakub Smolík v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a někdo by měl zase být na telefonu, tak se ptáme, kdo pak to je, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavel z Letohradu.
0: Tak Pavle, co to bude?
1: Něco sportovního pro partu bláznů, který za necelou hodinu vyrazí na letní silvestrovský běh. Mm. Máme tady teplíčko, tak
0: dobře, tak nějakou sportovní jste říkal.
1: Něco sportovního, nebo něco veselého.
0: Tak mě napadá třeba, když nemůžeš, tak přidej. To v tomhle vedru asi jo. Možná, že jo, jděte.
1: Skvělý.
0: Dobře.
1: Děkuju, hezký den.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky.
1: Taky, naschle.
0: Naslyšenou. Tak, počkejte, když nemůžeš... To tady našlo něco jiného zase. Tak nemůžeš, to je to správné slovo, co hledáme, ta správná písnička. Miraj je připraven, tady je.

0: Tak, to byl Miraj a jedna sportovní a teď by zase měl být někdo na telefonu, tak kdo pak to je? Dobrý den.
1: No, dobrý den. Ta paní před tím pánem z Letohradu si stěžovala, že málo volají Třebovák.
0: Ano, a vy jste z Třebova.
1: Tak je Honza z Český Třebový.
0: No, výborně, tak.
1: Tak a já bych chtěl strašně rád nechat hrát mé manželce, co je milované manželce. Divoký horský tymián.
0: Dobře, divoký horský tymián, písnička bude připravená už za chvíli. Mějte se moc hezky, zdravíme vás.
1: Děkuju moc, strašně moc děkuju, hezký den, naschle.
0: Naslyšenou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

divokej horskej tymián, žalvana spol v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak stihneme už jenom poslední dva pozdravy, které dorazily. Jsou to e-mail a SMS-ka, tak pěkně po pořádku, protože vidím, že nám tady píšete, že byste chtěli písničku zahrát vlastně Kajtarové a Magdě Jablonské pro nádherný den plný lásky, radosti a pohody od babičky s dědou.

čas už vypršel, 7 minut před 6. No, odpolední ještě pořád, s ohledem na to, že je vidět až skoro do 10 do večera. Tak před námi poslední písničkové přání, víc už se nevejde. Zítra vám bude od srdce vaše přání plnit Petr Seidl. Budete mít opět možnost si zpříjemnit tropickou neděli, která nás čeká. Mělo by být ještě větší vedro, než bylo dnes, tak pozor na to. Buďte připraveni, dnes už jsme si to na nečisto vyzkoušeli, tak zítra už to zvládneme, vidíte. Tak a zvládneme tedy i ten poslední písničkový pozdrav. Míla píše: zdravím všem, kteří jsou unavení, prosím, zahrajte písničku Až únavou od Marty Kubišové.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Záchranáři v Pardubickém kraji řeší hlavně potíže seniorů z Horka. Lidé ve Svitavách rozhodují o penězích ze sdíleného rozpočtu. Čeští záchranáři odletěli do Venezuely, která je zasažená ničivým zemětřesením. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Dobrý sobotní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Značná část výjezdů zdravotnických záchranářů v Pardubickém kraji v těchto dnech souvisí s vlnami veder. Nejčastěji pomáhají seniorům, u nichž horko způsobuje kolapsové stavy, dehydrataci nebo zhoršení chronických onemocnění. ČTK to řekl mluvčí za zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík. Ten doporučuje nejen seniorům, aby se během veder vyhýbali pobytu venku v poledních a odpoledních hodinách. Důležité je také udržovat doma co nejnižší teplotu a pravidelně pít, i když člověk ještě nepociťuje žízeň. V Česku dnes padlo české teplotní maximum, které od srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé mohou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálního výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
3: Farní sbor Československé církve evangelické chystá v Pardubicích nové komunitní centrum. Vypsal zakázku na demolici stávající budovy v Hronovické ulici, kterou nahradí pětipodlažní objekt propojený s kostelem. Náklady na stavbu odhaduje církev na 25 milionů korun. Bezmála 70 českých záchranářů a hasičů odletělo do Venezuely. Desítky specialistů budou hledat lidi v sutinách po ničivém zemětřesení a poskytovat jim potřebnou pomoc.
5: Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka odlet speciálního týmu zdržela doprava.
6: Česká republika nemá takový transportní prostředek, nemá takový letoun, aby jsme mohli přepravit celý těžký tým. Nakonec za pomoci armády České republiky se podařilo zajistit letoun.
5: Záchranáři ze záběrů odhadují, že situace bude podobná jako v Turecku v roce 2023, říká velitel záchranného oddílu Petr Vodička.
7: Některé ty objekty skutečně vypadají tak, že by v nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně.
5: Do Venezuely odletěli kromě specializovaných hasičů také statici, specialisté na drony a kynologové s 8 záchranářskými psy. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Češi si dnes připomínají den památky obětí komunistického režimu. Před 670 lety oběsili komunisté právničku a političku Miladu Horákovou spolu s dalšími vězni. Předtím byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni za velezradu a špionáž. Horáková byla jedinou ženou, kterou komunisté v Československu odsoudili k trestu smrti.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů. Na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na dálnici D11. Dvě osobní auta bourala za 7. kilometrem ve směru na Prahu. Na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
8: Krásný letní den přeje opět po týdnu Lada Klokočníková. Je tu poslední červnový magazín i o tom vašem životním stylu a co nabídne. Na letní plány se zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde všude můžete využít šátky jako módní doplňky. Léto je tu v plné síle a tak v kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a taky poradíme, jak v horkých letních dnech hydratovat tělo. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme rodinné vztahy na dovolené. Taky si něco povíme o kopřivě a v konci šarmu vám ještě představíme vicemistra Evropy v bojových uměních Lukáše Sýkoru. A na mém stole už také leží knížka pro jednoho z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak teď buty a po nich voláme sympatickou, stále dobře naladěnou a usměvavou Taťánu Medveckou.

0: Jednou z osobností, které jste i letos poslali velké množství hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku, je herečka Taťána Medvecká, kterou v tuto chvíli zdravíme po rozhlasových vlnách. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno, teda ono už bude poledne.
0: Ano, ano, paní Medvecká, jsme na začátku léta, jste naším prvním letním hostem, tak jaké bude to pracovní léto teď koncem června, začátkem července?
1: My právě dneska začínáme hrát s divadlem Kalich pod Žižkovskou věží, vlastně na otevřené scéně. No potom je roztočený seriál Vraždy v kraji, který se natáčí v nádherném prostředí Českého středohoří, takže já se tam vždycky těším, jakože jedu na výlet, protože to je čistá krása, ta krajina tam. No a potom bych taky měla trošku odpočívat, protože jsem strašně moc pracovala během roku, takže potom dáli pámbu a budou lítat letadla, tak snad bych měla letět k moři.
0: Máte ráda léto? Vy jste narozená v listopadu, takže nevím, jestli to léto je to pravé ořechové, co vyznáváte.
1: To je to nejpravější a nejořechovatější. A čím tepleji, tím lépe. Vím, že všem svým kolegům lezu na nervy, protože já jsem strašně zimobřivá a je mi stále zima. No a konečně, když začne být to léto těch 30 stupňů nebo 35, no tak já ožívám a okřívám. A zatímco všichni prostě padají, že je vedro, no tak já jsem konečně šťastná, že je teploučko.
0: Paní Taťáno, řekněte mi, kde se ve vás bere ta stálá energie, radost ze života, z vás vlastně ta energie čiší. Máte na to nějaký recept?
1: Já o tom nějak moc neuvažuju, mě ten pambu takhle a ti moji rodiče mě prostě takhle stvořili a takhle tady jsem.
0: Máte dvě dcery, Kateřinu, Kristýnu, prý už také jste babičkou, nevím, jestli dvojnásobnou, jestli to říkám dobře.
1: Trojnásobnou.
0: A jsou to všechno holčičky?
1: Ne, máme dvě holčičky a jednoho chlapečka Františka.
0: Takže co ta role babičky, ta vás také naplňuje v životě?
1: Já jsem vlastně taková jakoby sváteční babička, no když můžu a vyjde mi odpoledne volný, tak samozřejmě běžím s těma svýma miláčkama potěšit, ale bohužel myslím si, že dcery moje by určitě uvítaly, kdyby byla babičkou na větší časový úsek.
0: No, 21. červen je také nejen první letní den, ale také den otců a tak mi nedá, abych se nezastavila u vašeho manžela, scénáristy, dramaturga Jiřího Dufka, protože údajně se blíží zlatá svatba, je to tak?
1: Počkejte, to ještě ne. My se známe od roku 74 a svatbu jsme měli 79.
0: Tak to je ještě čas.
1: Tak to je ještě čas, ne.
0: Pojďme trochu oslavit ty muže. V čem vlastně je jejich to krásné kouzlo toho, že vedle nás stojí a jsou nám oporou? Je to tak určitě i u vás?
1: No tak já děkuju pánu bohu, že já jsem takového muže našla a myslím si, že to je radostnější pocit, když vlastně máte vedle sebe někoho, koho se můžete opřít. No.
0: Stavím se ještě u dabingové práce a rozhlasové práce. Je tam také něco, co vás teď čeká, anebo co jste dokončila?
1: Teď jsem dělala, myslím, že se to jmenovalo Vražda za bílého dne. Ano, a dělala jsem paní venčícího psa a točili jsme to tamhle hezky krásně v plenéru. Opravdu tam byly zvuky Karlínského parku a Karlínského štěkotu psů.
0: No já bych mohla dlouze pokračovat o všech filmových rolích, televizních rolích, divadla. Pojďme si povědět, toto všechno je to, co na vás všichni i naši posluchači oceňují a jste v té naší desíce šarmantních. Byli bychom velmi poctěni, kdybychom se s vámi mohli setkat také na tom našem slavnostním večeru, na kterém si budeme připomínat 30. výročí téhleté ankety. Takže doufám, že se vejdeme do vašeho pracovního plánu a že třeba se s vámi ti, kteří vám posílají hlasy, budou také moci setkat právě.
1: Moc milý. A já jenom chci teda všem těm milým posluchačům, kteří mě ty hlasy posílají, tak moc poděkovat. Vážím si toho a vůbec ani nevím, jak je to možné, že takhle někomu stojím za poslání hlasu a ještě k tomu šarmantní osobnost, tak si představuju takovou dámu, která má klobouk a tak jako jde tím životem a já si teď tady hodím baťoch na záda a popeláším na autobus.
0: No takže, ale víte co, takhle my si představujeme šarmantní osobnost. Takže paní Taťáno, mnohokrát děkujeme. Děkujeme za ta slova, která jste nám věnovala. Přejeme vám krásné léto, ještě lepší dovolenou a budeme doufat, že se třeba toho 23. října s vámi setkáme a budeme vám moci za všechno poděkovat. Mějte
1: tak
0: se hezky.
1: Děkuji za oslovení, za pozvání a taky všechny zdravím a mávám tady ze slunečné Prahy toho času.
0: Taťána Medvecká, děkujeme.

0: A v modních trendech vítám letně naladěnou modní navrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pravidelného hosta Šarmu. Pojďme se tedy letně ladit, protože Jitko, ty už si v jednom z našich vysílání říkala, že k létu neodmyslitelně patří letos šátky. Takže jaké šátky a jak je používat?
1: Tak jsou to především větší tvary šátku, ale i ty menší, vlastně v podstatě jakýkoliv kousek látky můžeme využít. Samozřejmě my ho známe, že to vážeme kolem krku, v létě maximálně ještě tak, když se chráníme před sluníčkem, tak na hlavu, ale vlastně v letošní sezóně je ten šátek nebo šálka jako nutný doplněk, co se týká místo opasku, místo náramku, pokud chceme chránit ouško třeba naší kabelky, nebo si to chceme více doladit k našemu outfitu, tak kolem otočeného toho ouška. Takže vlastně ten šátek nebo šálka fungují jako doplňky, které vlastně využijeme jinak, než je jejich klasické využití.
0: Co se týká materiálu, měly by to být tady asi ty nejjemnější materiály a hodně barevné, anebo stačí i jednobarevný šátek?
1: Může to být i ten jednobarevný šátek, záleží na našem outfitu a přesně, jsou to ty jemné látky, jemné materiály, takže hedvábíčko, jak klasické šátkové, které známe takzvaně ponží, ale může to být i ten šifon, anebo to může být i bavlněný šátek, může to být i lněný šátek, ale ty jsou trošičku takové objemnější, takže tam si dávat pozor na to, aby jsme si třeba, pokud to chceme využít místo opasku v pase, ať už k šatům, nebo ke kalhotům, nebo přes tuniku, nevytvořili takzvaně okrasnou pneumatiku kolem toho pasu, aby nám to splňovalo ten účel. Takže fakt ideální jsou opravdu ty jemňonké šátky ze šifonu, ze hedvábíčka, ze viskózy.
0: Prostě já si myslím, že je to báječný doplněk na léto. Někdy bych řekla i umělecké dílo, protože se šátky se mi vybavuje jméno Andreje Vytlačilové, modní návrhářky, která prakticky dělá krásné šátky a skutečně každý ten jeden šátek je originál a pokud si ho žena pořídí možná do svého šátníku, tak je to to umělecké dílo, které tam má.
1: Přesně tak, šátky od Andrejky se dají pověsit jak na zeď, když jak nenosíme, tak samozřejmě naaranžovat na krk, naaranžovat i na tu kabelku, jakkoliv. A myslím si, že co se týká Andrejčiných šátků, tak to je prostě investice. To vlastně nikdy nezestárne a vždycky to bude na časový kousek. Takže když už budeme něco vybírat, tak bychom měli kouknout na to, aby se to dalo nosit celoročně, což vlastně většinou u těch hedvábných šátků a šálek je.
0: Když mluvíme o šátcích, patří i k mužům?
1: Muži v létě nosí rádi třeba právě ty zmíněné lněné nebo bavlněné. Samozřejmě k sakům nosí potom i třeba jakoby během chladnější sezóny, ale myslím si, že i k ním patří a vlastně dotváří to celkový outfit a trošičku to změní, protože můžeme mít třeba u mužů lehkou košili nebo nějaké polotričko. Ten šátek tak jako vypadá ležérně a velice jakoby pěkně.
0: Hodí se to také k moři, protože já si myslím, že i tam se nám ten šátek může hodit a můžeme ho využít mnoha způsoby.
1: Přesně tak, můžou to být opravdu až ty velké velikosti, třeba 130 na 130 nebo 150 na 130 a tam už to využíváme i třeba jakoby pareo, jako sukni, anebo i jako šaty, pokud jsme odvážné a můžeme to ovázat kolem sebe, pěkně zatočit, třeba opaskem jenom svázat v pase.
0: Ještě něco, co by si řekla na adresu šátku a hedvábných šál teď v létě, kdy tedy už se chystáme na ty dovolené, chystáme se k moři, ale chystáme se i do hor.
1: Nemáme se bát ani těch barev, ani těch jednoduchých vzorů, že vždycky ten šátek se nám do toho šatníku hodí. Zkrátka, pokud vás něčím osloví, nepřemýšlejte vůbec na tom, jestli ho teď využijete. Do šatníku našeho patří a myslím si, že tam žádný nestratí.
0: Říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která byla i dnes hostem modních trendů. Děkujeme a přejeme ti hezké léto.
1: Děkuju a taky krásné léto všem. Naschledanou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I v horkých letních dnech mnozí vyhledávají vlažný kopřivový čaj jako nápoj, který nejen povzbudí, ale také zažene žízeň. Popíjet kopřivový čaj se zkrátka v poslední době stává znovu populární, ale kopřivu známe také dávno jako bylinu se silnými detoxikačními účinky. Je pravda, že ideální sběr této byliny je koncem května, kdy raší mladé rostlinky a kdy ji často i využíváme k jarní očistné kůře. Taky ale víme, že s kopřivou bychom to neměli přehánět. A tak jaké je správné využití? Na to se doktorky farmacie Elišky Vencovské zeptala Jana Kudy-Vejsová. A ptala se i na to, co všechno umí tahle bylinka podpořit.
1: My bychom tím určitě mohli začít, na co je dobrá, co všechno kopřiva umí.
2: Tak kopřiva je opravdu jedna z takových těch bylin, které se dají výborně použít i do takových těch očistných kůr, ať už očistu berete jako velkou změnu nebo i takové jakoby opatření jako na trošku probuzení toho organismu. Ta kopřiva působí jako diuretikum, to znamená, že odvodňuje, tím pádem i to tělo svým způsobem vlastně očišťuje. Hodí se tak při různých zánětech spojených se záněty močových cest, pokud jsou třeba v počátku nebo jako taková podpůrná léčba, tak ta kopřiva má velice dobré účinky na tohleto. Kopřiva také pomáhá normalizovat hladinu cukru v krvi, což je taky vlastně takový benefit třeba pro pacienti, kteří trpí prediabetem nebo diabetem, tak jim to může takhle jako v tomhletom trošičku pomoci. Co se týče čaje jako takového, tak kopřiva se dá samozřejmě, ten čaj z ní se dá připravit jako ze samotné kopřivy, anebo si můžeme připravit takový jakoby kombinovaný ještě s dalšími bylinami. Dá se to třeba zkombinovat pampeliškou, sedmikráskou, břízou nebo violkou a od každé té byliny, ten čaj je vlastně poměrně jednoduché připravit, stačí od každé té byliny vzít třeba tu hrst a promíchat si to takhle.
1: Takže teď budeme pracovat s čerstvými bylinkami v této formě a jak zalívat vodou a jak horkou vodou, abychom si neponičili právě ty důležité látky.
2: Záleží, co z té kopřivy chceme dostat. Většinou takovou jakoby pomůckou nám může být, pokud máte tu kopřivu koupenou, pokud ji nemáte prostě pozbíranou, tak se dodržuje prostě to, co tam uvádí ten výrobce. Většinou to bývají bylinky, které jsou kontrolované. Ty z přírody doporučuji spařit vařící vodou a pak už můžete tu kopřivu třeba zařadit i do běžného stravování, to znamená třeba do polévek, dá se přidat třeba do omelet, dá se přidat i do různých pest.
1: Oni jsou na kopřivě takové štětinky, které můžou štípat, pálit. Tak, jak je odstranit?
2: Právě ty trichomy se dají odstranit tím, že tu kopřivu dostatečně propereme nebo ji nějakým způsobem spaříme, tak tím se těch trichomů zbavíme. Nebo úplně takové ty čerstvé, nejčerstvější ty kopřivy. Nebo pokud někdo opravdu seká trávník jakoby na otavu, tak tam to může získat a ty většinou nejsou ty jakoby pálivé, nepálí do rukou, tak se dají použít přímo.
1: Jak často kopřivu popíjet, abychom si právě udělali nějakou takovou jarní detoxikační kůru a nepřehnali to?
2: Tak, to doporučení pro zdravého člověka je 2x až 3x denně šálek čaje, zhruba po dobu těch 2 až 3 týdnů, s tím, že pokud si dáváme třeba jeden ten šálek čaje, spíš teda třeba dopoledne, aby nás to právě na noc třeba nedráždilo k běhání vlastně na záchod, tak v tom případě potom se dá třeba popíjet i měsíc. Opatrná bych byla u některých pacientů, kteří třeba trpí už nějakými jakoby složitějšími ledvinovými poruchami, tam bych to určitě konzultovala s lékařem. Stejně tak, pokud ten zánět, třeba jedná se o zánět ledvin, to znamená, už jsou postiženy ty vyšší části močových cest, tak tam bych byla jako opatrná s tím užívání. Stejně tak pacienti, kteří chronicky užívají léky na ředění krve, tak pokud by se ta kopřiva používala ve velké množství, tak tam to radši konzultovat.

0: po týdnu opět schůzka s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den a
0: máme
1: děkuji.
0: Máme asi 5 minut na to, abychom probrali tentokrát rodinné vztahy na dovolené, protože já si myslím, to je velice citlivé téma.
1: Myslím si to také, respektive vím to také, protože jsem součástí rodiny a byl jsem součástí zase jiných rodin, když jsem byl jako dítě. Takže vím, že zrovna rodinné vztahy na těch opravdu záleží.
0: Tam se hodně prověřuje, jak vlastně ti partneři na sebe slyší, protože přece jenom po celý rok každý máme svou práci, děti chodí do školy a teď najednou jedeme na 14 dnů na dovolenou, budeme všichni pohromadě od rána až do večera. To sebou přináší mnohá úskalí.
1: Obrovská mnohdy, protože neumíme spolu být. Neumíme spolu jednat. Zvládáme to třeba 30 minut denně, kdy se setkáváme většinou chvíli na snídani, pokud vůbec, z části chvíli večer a nějak ty víkendy, které se mnohdy i rozdělují. Takže důležité je uvědomit si, že na té druhé straně je zase člověk, který chce odpočívat, který se nechce stresovat. Uvědomit si také z pozice muže, že mám vedle sebe ženu, to znamená společensky významnější osobu. Pokud je v rámci rodinných dovolených ještě třeba další generace, ať už jsou to děti, nebo generace starší, to znamená prarodiče těch dětí, no tak tam už začínají se ty vztahy multiplikovat, násobit do obrovského množství. I tam si prosím uvědomme, že maminka mé ženy je společensky nejvýznamnější osoba. Je to prostě starší dáma a měli bychom k ní přistupovat s velikým respektem. Pochopitelné je také vůle dětí a umět si pojmenovat, co v rámci té dovolené chceme. Klidně i to, že se to rozdělí. To, že jsme na dovolené spolu, ještě neznamená, že budeme spolu 14 dní na jednom pětníku. Mm-hmm.
0: Dá se říct, kde jsou ty nejčastější konflikty, kde rodina narazí při té dovolené?
1: Mohu osobně ze zkušenosti říci, že ve většině případů jsou to nevyřčené představy a očekávání. Že některá část té rodiny má, nebo jeden člen má představu, že se chci odpočinout na pláži a to klidně 5 hodin denně. Druhá část rodiny, já nebudu záměrně jmenovat, kdo je kdo, tam vydrží maximálně 10 minut a už chce jít někam jinam. Děti chtějí dělat tamhleto, prarodiče zase tamhleto. Takže důležité je neočekávat, ale komunikovat. Mm-hmm. Přála bych si dnes si chvíličku poležet na pláži, umožníte mi to, nebo já bych dnes si vzal děti a půjdeme na ten výlet, klidně si odpočiň, protože stejně si myslím, že to máš raději než my a tak dále. Takže nepředstavovat si, že dovolená nás stmelí, to se ve většině případů samo o sobě nestane. To, že by jenom nějaké cizí místo nebo čas strávený, když nemusíme vařit a umývat nádobí, že by to posílilo vztahy, to je spíše zázrak. Vždy nám pomůže komunikace.
0: Komunikace a asi i určitá tolerance, co se týká toho rozhodnutí, jak to bude vypadat.
1: Preference, kompromisy, otevřenost komunikaci.
0: A potom bude pěkná dovolená.
1: Každopádně.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Já vám děkuji a těším se zase na shledanou.
1: Děkuji moc za pozvání.

0: Možná prožíváme nejteplejší týden tohoto roku, a tak nezapomínejte při pobytu na slunci používat vysoký ochranný faktor. O SPF prvku už jsme ve vysílání několikrát mluvili, tedy o tom, abyste si všímali, jestli na opalovacích krémech je zahrnuto ono SPF, tedy faktor ochrany před sluncem. Ale pokud chcete mít hezké opálení, tak je také dobré udělat si předem třeba i doma domácí peeling celého těla, který zbaví tělo odumřelých buněk. Jak o tom už bude dnešní kosmetický rádce s Vlastou Libotovskou?
1: Když budete chtít mít krásné, takové sjednocené opálení, tak předtím si udělejte peeling. Peeling celého těla a peeling pleti. Je to úplně jednoduchý, doporučím vám takový ten domácí peeling, anebo si můžete i zakoupit. Samozřejmě ty peelingy jsou. Takže domácí peeling. Stoupnete si do sprchy, koupíte si tu zakysanou smetanu, do toho dáte 5 polévkových lžic soli, nebo tam můžete dát 5 polévkových lžic kávy a na navlhčenou pleť krouživými pohyby budete masírovat vlastně celé tělo. Potom se osprchujete a nanesete si samozřejmě buď pleťové mléko, anebo si můžete nanést nějaký krém. Vynikající je samozřejmě i krém z kokosu. A milé dámy, opravdu na obličej, tam vám zase doporučím jiný peeling, je lehoučký, stačí do dlaně, když si dáte jakýkoliv olej, jestli si tam dáte olivový, slunečnicový, můžete dát třeba i dětský olejíček nebo kokosový olej a do toho si přidáte trošičku citronu nebo pomeranče, můžete přidat ještě buď tu hrubou sůl nebo cukr třtinový, nebo kávu si tam můžete přidat. Uděláte si takovou kašičku a zase na navlhčenou pleť nanesete krouživými pohyby, budete masírovat obličej, stačí 2 minutky, potom to opláchnete vlažnou vodou a nanesete si krém. Tímto je pleť připravená vlastně na takový to pěkný opálení sjednocený. A jak jsem říkala, nikdy nechoďte ven bez ochranného krému s SPF buď 30 nebo 50. A teď si řekneme něco o hydrataci, jak ji dodat. Jedna taková věc, rychlá, ráno vstanete, namočíte si ručníček do vlažné vody nebo do minerálky a nanesete na pleť na 5 minut a tím ona se nasaje vodou na celý den, co potřebuje. Hydrataci potom dodáváme i vnitřně, to znamená 2 až 3 litry minerálky vypít, to bych doporučila každý den. Určitě potraviny, které mají hodně vody, královna vody, to je okurka, takže hodně jíst ty okurky, rajčata, papriky, valit to do sebe horem dolem. A milé dámy, i ta okurka, ta vám dodá i hodně vody do pleti, takže stačí, když si jemně nastrouháte okurku, dáte si třeba 1 polévkovou lžici tvarohu nebo zakysaný smetany a nanesete si na obličej. Necháte klidně jenom 10-15 minut působit a tím ta pokožka se vám nasaje vodou a když to potom smijete, tu masku, máte ji nádhernou, takovou vláčnou, krásnou, potom stačí nanést jenom krém a budete maximálně spokojený. Je.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Řekla bych, že už dlouho jsme v Šarmu nesportovali a přitom o nutnosti každodenního pohybu mluvíme každý týden. A tak dnes to trochu napravíme. Ne, nebudeme cvičit, nebojte se, nebudeme ani radit, ale rádi bychom vám představili muže, pro kterého je sport celoživotní láskou. Možná vás překvapí, že právě v Hradci Králové žije vicemistr Evropy v bojových uměních Lukáš Sýkora. Přišel jsem z Bratislavy, ve váhové kategorii do 66 kg má za sebou hned několik úspěchů. Ze Slovenska se přestěhoval do Hradce Králové, kam ho přivedla jeho rodina. Smyslem života je pro něho teď především malá dcerka, ale sport neopouští. No a Češi a Slováci se podle něho řadí ke špičce mezi zápasníky. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej judo a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilskej jiu-jitsu, tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg a 66 kg. A plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vážení redaktoři, ráda vás poslouchám a dávám hlas panu Jaroslavu Svěcenému. Vaše posluchačka je Mrázková, Hradec Králové. Tak za tato slova mnohokrát děkujeme, paní Mrázkové, posíláme knížku a doufám, že nás bude i nadále ráda poslouchat. No a protože od příštího týdne nás čekají červencové Šarmy speciál, tak další ceny věnujeme opět v srpnu. To ale určitě neznamená, že byste měli přestat posílat hlasy pro naši desítku Šarma. Jak jste slyšeli, hlasování tady bude až do konce září. No a taky připomínám, že vstupenky na náš gala večer 23. října už jsou v prodeji na hkpoint.cz. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. A já se na vás budu těšit za týden v Šarmu speciál, kdy si o zdravém životním stylu budu povídat s Olgou Studničkovou Šípkovou. Tak hezký týden a opatrujte se, loučí se a krásné léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Vonkův most v Pardubicích nebude mít po opravách cyklopruh. Pravidelné setkání obyvatel Svita s vedením města bude také o prázdninách. V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. A teplo bude v regionu také zítra. Čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý sobotní večer. Pardubický vonkův most nebude mít jízdní pruh pro cyklisty, provoz chodců a kol bude smíšený tak, jako před opravou přemostění. Podle vyjádření silničářů by se cyklostezka nevešla na chodník a s umístěním cyklopruhu na vozovku nesouhlasí policie.
4: Dopravní uspořádání na vonkově mostě bude stejné jako před rekonstrukcí. Pěší a cyklisté tak oproti původním plánům budou dál sdílet chodníky po obou stranách přemostění. Podle dřívějších sčítání tudy projedou 3000 cyklistů za jeden den. Plné zprovoznění stavby je v plánu 27. července. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: I během letních prázdnin budou mít obyvatelé Svitav možnost setkat se s vedením města. Tradiční kafárna, neformální setkání s radními, se bude konat každé druhé pondělí dopoledne na terase Langerovy vily. Lidé tam mohou přijít se svými podněty, připomínkami i otázkami, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Na kafárně, která probíhá od začátku loňského roku, jsme se sbírali doposud zhruba 220 podnětů, z nich se již podařilo vyřešit téměř polovinu. V létě bude probíhat kafárna výjimečně pouze v dopoledních hodinách a to opět každé druhé pondělí v měsíci.
3: Radnice v Ústí nad Orlicí chystá obnovu krytého plaveckého bazénu. Důvodem jsou stárnoucí technologie a potřeba oprav ve stávající budově. Město má hotovou studii, která řeší možnou přestavbu bazénu nebo stavbu nového. Projektovou přípravu teď mají za úkol technické služby, které bazén provozují. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny více, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí, vyplývá to z policejních statistik. Podle těch se v poslední den školního roku při dopravních nehodách také 9 lidí těžce zranilo. Loni byl nejtragičtějším dnem 15. červen s 8 mrtvými.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech většinou jasná s nejnižšími nočními teplotami 22 až 19 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio bude na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na dálnici D11. Za 7. kilometrem ve směru na Prahu bouralo několik vozidel. Zpevněná krajnice je tam neprůjezdná. Tolik doprava. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Mně jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace a další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Jo? Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. Jo? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuňk tančí, umí tančit a velice je to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňky doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven, prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube a mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani je k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuňk má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuňk, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to byla jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce skorigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky, nebo ty otočky, nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce. A potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným, a i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koníčky.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabili dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru ve mě pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešová z Vídně?
4: Yeah.

Herec, restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a veselé, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexandr Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni, co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkně.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, já začneme, Čadle. Já vás teď vítám.
5: Věro, neruš.
4: Věro, Mařiška, Věro, přeruš.
3: Sorry, omlouvám. Ještě jednou to vemene.
4: Jestli si vybavujete, si jako...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
6: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte. Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
6: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména, Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá, Smetánková, tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat určitě tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezeme Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl milion. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydlely v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama.

0: A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek. No.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
2: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
3: Od Míráku.
2: V roce 2006. Co se mě nejvíc dotklo? No, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo. Protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevyjde, musíte to celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy. A také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
4: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizují. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se sa svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen jej krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídali. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili. Aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože spolupráce nějaká se správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají, prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě Refufest vždycky taková oslava, prostě oslava té imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduché, ale není to jednoduché v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduché.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek a

0: Aleksandr Spěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refu Festu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refu Fest a Annu Verbu je rok 2021, když ji ředitel In Báze nabídl, aby festival organizovala.
1: A já jsem volala samozřejmě Věrže, jestli já na to mám, jestli vůbec. Prostě pro mě to byla nějaká taková čest, aby jsem prostě dělala to správně, jako, protože nenarodila jsem se tady. Měla jsem požehnání. Ano, Aničko, dělej. A to mě stačilo. Vzory mám v těchto dvou ženách. Pamatuju, všechno bylo fajn. Na konci večera přišla bouře, malom se nám odletěl stan, ale... Já vím, že je to strašně, strašně drahé. To v paměti mám, že máš zodpovědnost za lidi, za atmosféru, potom za počasí a samozřejmě za všechno, za techniku.
0: A tak se dostáváme k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnost, odpovědnost. Potřebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel In Báze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova. Bylo, když jsme prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože to bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
0: I letos nezbývá, než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
5: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
6: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká tropické počasí v noci, ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. V neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rockový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovou vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ji ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: Děkuji
7: úvod.
8: Děkuji za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
9: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
7: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
9: dělám osobnosti.
7: Může být
9: taky jsem tam měla pana hraběte.
7: To je nádhera.
10: Tak já jsem se k tomu dostal.
7: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
10: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé. To zní hezky. Každé léto loni poprvé. Možná letos podruhé.
7: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
10: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
7: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
11: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
7: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
11: No ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
7: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
12: Já
7: nebo...
12: se zouvám až vždycky při výkonu.
13: A máme se taky.
12: Jo? No tak jako, je to příjemné.
7: No, chcete se zout?
13: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
7: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
12: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
7: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
12: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
7: Podívej se, ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
12: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
7: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
12: Já začnu písní Pocity na přání.
7: Velmi děkujeme. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
4: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
5: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
4: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
5: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
4: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
6: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
5: Jako kam?
6: A už jako, no,
5: v nákupáku?
6: Na, v nákupáku. Nebo
4: jako jestli
6: na
4: ulici. Tebe poznám?
6: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
4: no.
6: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
4: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
7: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
4: Jo, ale teď to jste celoživotně.
7: Jo, vlastně jo.
4: No.
7: I když nějaký čas mi to neplatilo.
4: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
7: No,
4: že
7: tak
4: ne?
7: To zkuste.
4: A vy...
7: A víte co?
4: No.
7: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
4: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
7: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno.
4: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
7: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
4: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
7: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
4: Ano, takový. Ano.
7: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
4: Ne, určitě, no jistě.
7: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
4: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
7: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
4: No.
7: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
4: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
7: Jak my vás slyším.
4: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
7: No, že jo.
0: A tebe nejde ne,
7: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
4: že vylezu.
7: Tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš. No.
4: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
7: To je mýklý to.
4: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
8: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
4: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20, to je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
4: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
4: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
4: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
4: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Na malý postel, u koen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, je to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují Český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí, je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
4: No, a pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ne, no jedno... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: jo,
3: jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že? Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
3: Ano. No, už...
5: Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřeba.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
8: Pane Hrabě, to prosím vás. Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a Oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
9: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
10: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
11: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
10: Odkud, z Brandejsa?
11: Z Horoušan.
10: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
12: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
10: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
12: Pouhých 196 cm.
10: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
9: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
13: Přesně tak.
9: No. A paní má ještě rovnou...
13: Klučina už je taky bosej.
9: Už se zouvá i Klučina.
10: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
10: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala

0: Proteinové jahodové koktejly.
1: No jasně.
0: Proč?
1: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
2: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Ludzko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku UIB, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Ludzko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A, je to špatně. Viktore?
1: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
5: B, Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
5: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
5: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
5: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
1: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
1: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
6: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B, vyrůstal jako jedináček? A nebo za C, měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
3: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
7: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis a já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
8: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě toho Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost, Lucko. Jaký to mohl být rok?

0: Já typu 1965.
1: Viktore?
2: A já bych dal 1970.
1: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
3: Dismančeta v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
1: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět z rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
4: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 20 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholuské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
1: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Záchranáři pátrají v Hracholuské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5 hodině odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
2: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka začne tady tenhle e-paper mluvit.
0: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
3: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
0: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
4: Počasí.
0: Neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo, řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
4: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, kterým rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadané, takové drobnější, které se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu. Když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když dosazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme, a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. A platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit. A jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci, na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu, nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě, trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka, a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí. Protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně, jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100, 120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.
4: Už nejsem.

0: Rybářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani

0: a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: 4 evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalilo tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
2: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
3: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
0: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1.
1: Počasí.
0: V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
4: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
5: Moment!
4: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
5: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
4: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
5: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
4: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
5: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
4: ano,
5: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
4: Ne.
5: V podstatě jste harmonické manželství.
4: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: Bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
5: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím,
6: ale... Těžká.
4: Ano, ale přece jenom jaksi...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
4: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: No ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
4: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mých kapsy, když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano.
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si vše
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, to potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskava se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno, je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel samozřejmě. Star jsem 1962. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a délka žena... manželství je 40 let. 40. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Tak jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to
3: se,
4: ano.
3: Má.
4: Ano, ano, mám, mám. No. No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jaký smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já vám
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let jsem odešel.
4: 60 let. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na hostovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsaz. Z Forstovny rovnou do kamrlíku, chápete?
4: A já, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: Já s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: No jistě, ale stačí
4: jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního a já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením.
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech. Jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně. Jsem jí pozorovala, jak šla, o to se úplně zářila, že jo. Konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takového a už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených párných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo, že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Pane Jouda, co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem ubíhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, tak jo, ne, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
5: v poradní kance.
4: Poradní kance, a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Já rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapé,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte, z mý ne. No, to víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no,
4: že
5: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím,
4: víte.
5: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No,
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No, aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žárlí?
5: Vaše manželka žárlí?
4: Žárlí, no představte si žárlí.
5: Jděte, no. A to žárlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žárlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct na takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jo. Jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Podívejte se, pane Sadbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vyprávět, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No, a co vás tak rozčílilo, pane Sadbok?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal.
5: Podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Car.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal se mě má je, tak co, no.
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že?

0: tam byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
1: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
0: No?
1: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
0: No?
1: To ne, to ani ne, to... No. To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když to tak uvažuju, tak mě ti to vlastně velice bolí.
0: Tak s tím já jsem počítala, víš?
1: Jo?
0: Ale Františku, já miluju.
1: Dobré,
0: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
1: Jo?
0: No.
1: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
0: ano.
1: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
0: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
1: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
0: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
1: Jo, takhle je.
0: Ano.
1: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
0: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
1: Prosím tě, a koho?
0: Koho? Doudu.
1: Ale to není, Doudu, to není možné. Tě ženatý, Douda.
0: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
1: No, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
0: No.
1: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
0: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
1: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
0: Co jsi to řekl?
1: To není.
0: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
1: No tak to v žádným případě.
0: No.
1: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena.
0: Oh.
1: A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
0: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
1: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
0: Co?
1: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
0: No,
1: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
0: Nemá.
1: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
0: Totiž paní Kučerová nemůže.
1: A já taky ne, prosím.
0: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
1: tak
0: víš?
1: Proč nemůže?
0: Proč nemůže? Protože to nejde.
1: Ale no proč by to nešlo, prosím?
0: No protože já to nechci. No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
1: Ale
0: je Hani, to možné?
1: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
0: Klepe, snad buší, ne?
1: No,
0: a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilej.
1: Ale počkej, Hani, co se ti nelíbí?
0: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
1: No, proč bych zoufal?
0: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
1: Jo, tak.
0: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
1: Úplně.
0: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
1: Ale no tak těším.
0: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.

tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické, nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy, vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející 2 hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav.

0: Hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem, jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov a třeba taky něco před 28, třeba Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt. A jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc. A pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz a nebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám a doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kde je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio. No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím, nemůžu usnout. V okno otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už by byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To by, na co jsou horka? Když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně. Jak, už si horka vadí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju. Já už bych tak spala.
0: Nějaký lék na to, abyste měla doma trochu svěžej? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem přidala na rukavu, teď tady ležím.
0: Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Branta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala, na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona. Ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy, prostě kde je sníh a led. Ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy, mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mareko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že je všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě Kardová. Dovolíš?
6: Prosím.
4: No. Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není
7: nás. Tak jedna. Jasně, jo? Pojď.
4: Ale tati, teď já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano, ano.
0: A co teprve siest na běžkách? Zahřálo. Co ten siest?
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sníženky a machy, vydrž prťka, vydrž. Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižní Čechách, na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starobylou, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné potom.
2: A mám tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
8: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jást.
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařila. Chaloupko čelem k lesu, ke mně zády. Jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, vidíme, ale těžko říct. Romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a zase one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: stěně napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na luhách, na polích leží umazanej sníh, naše oči loudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kunkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak
0: to? To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady.
0: Ať už máte výřivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: No tak já si počkám, protože...
2: A je tady.
0: Ano.
2: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
2: 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav, jako...
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Spod Krkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, povězte, váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
3: Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept,
0: ano,
3: na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku, lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli a pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na lokte?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Mm-hmm.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladla, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostěradlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo,
3: to vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: A to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská. Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: Zeptal jsem se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší a máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, v celku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám. Třeba vy. Haló, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No a nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezký,
0: to je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Že právě nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou? Já myslím, že taky ne. Jednou jsem se to pokoušela takhle při jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2 500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček, schladí.
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry. Přeji brzké ochlazení, přeji všem, že v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. A ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to je moc pěkný, pijeme tady víno u auta, je to je moc hezký. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás se stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi. Mm-hmm. No.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, takže tady zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik? No tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to je úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
4: Ano, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, no, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady
0: a
4: hezký
0: víno.
4: Kuňkaj, tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, no, a to si musíte dovíct. No
0: to je jasné. To nás nepohostíte ani vínem, jako no to je.
4: No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ježiště, tak to byste muselo si teď, dokud ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: no tak
4: jsme
0: skvěle, vždy. Užívejte, udělejte no, si nádhernou vždy, romantickou vždy, noc, když už jste děti dali do klokánku vždy, nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Jsme odnožili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím, to, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujem.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si rozvěsit ty prostě radla mokrý, teda
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vkazuju. Zdravím jo. Vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem, zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně, bych řekl.
5: Jo, ježišmanko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
5: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrý hadr, no a co se dá dělat, takže je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš a víte.
5: Ne, víte co, lidi si stěžujou, je horko. A když je zima, tak se zase stěžují, že je zima. Když prší, tak si zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. No. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno. Pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky taky sebe.
0: To je pravda, taky jsme to používali.
5: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
0: A teď už ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
5: No, to je špatné, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
5: Nedá se horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo.

0: tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
1: No tak, co víte, už jsem stará bába, a takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francouzka pomáhá a prášek na spaní taky, tak, když je tady 1.30.
0: Jestli tu francouzku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak?
1: Mažu se s ní, ne, nemažu se dovnitř, no. Mažu se v ně.
0: Nemažu se s ní.
1: Ne, mažu se s ní, ale ne, neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to,
1: i
0: než
1: vám,
0: to zaberete.
1: I vám taky krásný zbytek šachty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No nic, popojedem.

Katie Rogers, těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých

teplot. No a bohužel daří naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější.

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parných dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové... Ano. Ale obráceně. No to by mě nenapadlo. Do postele let.
4: Telefon nemám, tak jsem dala petku. Jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku. Slyší. Evidentně mě nemá rád, to je v pořádku. Nic se neděje, hlídá si vás.
4: No on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Mm-hmm. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, takže všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na prd... Pardon, na nic.
4: Dobře jste to řekl, to mám ju zatím na nic, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, to... no, nikdo zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas. No, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou noc.
4: Já vám děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer. Vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem, no většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je, teď čeho se chytit. No já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: Po rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou 30, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou 30, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřené, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek. Ochladilo mě, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No. 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, dobře.
3: Ale drží to, drží to. Mě je sluníčko dobaveno až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedojdu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén, ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, nebo jste u toho bazénu?
3: No, ráno už tak nějak 8:30, 9, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce proplejt nebo pokopat, ale jenom rychlovka nebo vyštípat rejsky nebo tak něco na rychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomto počasí.
3: No potřebuje, protože jako blázen, ty rajsky, když nevyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No, to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo. Ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet. Ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře. Dobře, já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: Budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvílí byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady v hlavátku a pozoruju měsíc.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Je to na USBčko a má
0: ano,
4: to
0: všichni. Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já pěkně. A dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá, no. Už mám půl prášku v sobě a nepociťuju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: Nic se nedá dělat, když to nejde.
0: No, tak to si taky říkám kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, a se vám daří.
2: Noční linka. Desátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny pí.

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 41. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: K soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další, už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének, tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo, kdo to je, Honza u telefonu.
3: Dobrý večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím.
3: Zdravím.
0: Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku, tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dávalo lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo. To jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy. A ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Uh-huh.
3: Jo. Takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme lávkový salát nebo okurkový salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo. No, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu, což je velice teda příjemný, to můžu říct, že hezky máte, že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinclo, ale nic mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch? To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně no. Já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak spát.
0: Dobře, zkusíme, děkuji moc.
3: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když je můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem taky, vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu, ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám
5: dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže
0: takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak.
0: No a taky nevím. Co tlak? Člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to, ne.
5: Do desíti dělám. A představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale
0: počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a, ne, a sekala. To,
5: normálně jsem se ohled dřívce tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže set
0: elektrickým
5: sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem, to už je taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: No, tak já levák nejsem.
0: No já vím, si, to je jenom, že jsem to tupil.
5: Já nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se náhodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí odstranit srpem.
0: Mm-hmm.
5: Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má nějakou aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sejet s kosou. Ten posekl celé třeba půme hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty, anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuju i za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
5: No právě.
0: A tak fajn.
5: Zítra cest nebudu.
0: No to doufám.
5: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase.
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch desíti, to bylo, když jsem sekla tím srpem, bylo 21 stupňů, tak to ještě. Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví, váš srp.
6: Co to děláte? Seču troubu.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko...
2: Noční linka.

0: Speciální noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar z Krnova.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Krnovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. A chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mi chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mládi tam dosti skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně skladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky, je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové dvě velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte čtyřnohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje, no a jinak teda asi 5x za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: No, já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra.
0: Do modra, ano, přesně tak. Ale to no. Si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, to, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na tom ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Vlasta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady, to už je mi sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není botič úplně.

0: konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu. No.
1: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne. To je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
0: No. No víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
1: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
0: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo, 7. místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
1: To je fakt.
0: No, ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují, to je v lékárně, jo, prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takovej, no.
1: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
0: No, ne střešněma. To
1: mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škraloup a končím.
0: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo, samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jakoby líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně a zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo, acidofilní mlíko nebo něco takového, pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo,
1: nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou, ano, mimořádně i v neděli, anebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak sami slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně. Snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníků a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíčí kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. Ano, ano, no a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplat. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míňa, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete? Další.
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorovej zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Z Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady jen kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
6: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: A to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, u kuchyně, aby se nažral. A mě to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně, jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
7: Tam jednou přijdu. Aspoň, že to zdání zůstane.
6: No,
7: co tam je v tom vzduchu, ale co
6: to bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam bylo takhle tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pak jsem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
8: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtým brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
6: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
6: Mecký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo? Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo? Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem věděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Viry jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně, zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak a teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pohám, to je hezká košilka noční, že jo? Tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, protože to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že jo. A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo, proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, a on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý její, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo, a před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo. No. A kluk se stravoval při obřadu, jo? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkala, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají a dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to? Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl a žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: on měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je...
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku. Ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální. Pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To já byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, páne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrů. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
3: Ano, tam. Já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí, město pohřebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdý, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.